0: know, whatever.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Rádio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On Air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi zbytečně přeplácejí za elektřinu. Podle nové analýzy mohou domácnosti kvůli nevhodně zvolené distribuční sazbě zaplatit navíc přes 1,3 miliardy korun ročně. Mnozí lidé přitom ani nevědí, že si mohou zvolit výhodnější sazbu. Zůstávají proto v nastavení, které mohlo být výhodné před lety, když si spotřebitelé vše nově zařizovali. Změna může některým domácnostem ušetřit stovky korun ročně. Při hašení požáru v Řecku se srazily dva vrtulníky. Nehoda se stala západně od Athén při zásahu proti rozsáhlému lesnímu požáru. Obě posádky byly převezeny do nemocnice, dva členové jedné z nich ale svým zraněním podlehly. Požáry v oblasti už spálily více než 10 000 hektarů země. Čeští hokejisté do 18 let dnes vstoupí do Hlinka Grecky Cupu. Na úvod turnaje v kanadském Edmontonu je čeká souboj se Spojenými státy. Ve skupině pak narazí ještě na Německo a Finsko. První dva zápasy začnou ve 21 hodin našeho času. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Žatec promění bývalý posádkový dům armády v multifunkční objekt, kde budou byty, kino i kavárna. Město získalo na rekonstrukci jedné části budovy dotaci 100 milionů korun. Celkové náklady jsou zhruba 130 milionů. Platné stavební povolení úřad vydal, výběrové řízení na zhotovitele vypíše radnice na konci srpna nebo v září. Armáda, která v Žatci stále sídlí, přestala posádkový dům používat v roce 2003. Od té doby je prázdný. Na severu Čech očekáváme většinou polojasno, během dne může být až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty 32 až 36 stupňů.
7: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čau. Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
1: Hezké ráno. Musím říct, že jste mi chyběli, bylo to dlouho, naposledy jsme se tady potkali v červenci a najednou, a je srpen. Třetího, hezké ráno. S vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Krásné srpnové ráno.
2: A Michal.
1: Čau, tak pojďme na písničky. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná pondělní snídaně šampionů.
0: Hit Radio North Music.

0: hity, Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno vám všem. Pojďme se z kraje pondělní snídaně ohlédnout za minulým týdnem. Máme tady 5 zásadních zpráv. V Americe zatkli ženu, která do barelu s vodou v kanclu nalila tekilu a označila to za podporu týmu.
1: Je dobrý.
0: Taky vědci potvrdili, že provokování manželky redukuje u mužů stres o 90%. Dělám. V Lotyšsku si zase ženy začaly pronajímat muže, protože jich je prý málo. Nedělám. Švýcarsko se stalo první zemí světa, kde si na nový iPhone vyděláte za 3 dny. Taky. Nemám. A nový Spider-Man pokořil rekord v počtu vydělaných peněz za první den promítání. To je zajímavý. Jo. Mě teda baví nejvíc asi ta tekila v tom barelu s vodou a říkám si, že konečně někdo teda, kdo rozumí pojmu firemní benefity.
2: Mě spíš překvapuje, že celý týden jsme měli teploty kolem 40 stupňů a ani jedna zpráva o teplotách se tam nedostala do toho výběru.
0: Ono bylo teplo minulý týden. Tak jestli vám přišlo, Davide, jestli ti přišlo, že bylo minulý týden teplo, tak si užiješ tenhle týden.
2: Se máme na co těšit.
0: Jo, máme se na co těšit. No tak zvládněte to, hlavně ráno, vy, kdo teďka vstáváte a jedete do práce. Ten rozjezd je možná vlažnější, ale my to trošku nakopneme. Silver Forever Love, 6 hodin 11 minut, tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: naprosto fantastický Teddy Swims Lose Control. 7:15, 2 minuty, dobré ráno z Hitrádia.
1: Minulý týden bylo hrozně, možná se vám někomu přehříval mozek jako teďka Míšovi.
0: Jakoby.
1: Ale máme před sebou další tropickou vlnu a podle předpovědí pojedeme v tom režimu grilovacím až do pátku. A dokonce je teda takový horko, že soudcům někde dovolili odložit taláry, čověče.
0: Já to chápu. My tady musíme být prostě v dress code, v oblečení, jo, to u nás se to jako netýká, ale já jsem snad někdy četl, člověče, že tenhle týden by mělo být až jako třeba 41 stupňů někde zase.
1: Je to odporný. Vydržte každopádně, protože ta odměna přijde, přijde přesně na koncert Marka Ztraceného, kdo se chystáte, jo. Teploty v tu dobu od pátku spadnou na příjemných 25-26 stupňů. Hezky. A stejně hezky má být i celý víkend.
0: No, vy, kdo se nechystáte, tak samozřejmě i vás se to týká. Není podmínka si koupit lístek na koncert Marka Ztraceného, abyste si užili normální počasí, takže se těšíme. Nicméně takový tip pro vás, kdo nás teďka ladíte, nezapomeňte uzavřít všechna okna a dveře. Já jsem se teda ráno vracel ještě z garáže do bytu, abych to všechno zavřel, takže u knejpů hermeticky uzavřeno.
1: Ty jsi normálně takový okenní influencer, ty to říkáš strašně často, tohle, hlavně ty okna zavřeš
0: ráno. No, říkám to často, protože často je prostě velký vedro, že jo? Já vím, že to nemůže pochopit někdo, kdo má doma klimatizaci.
1: Ne, já nemám celý byt klimatizovaný, já mám jednu místnost, kde mám věc, co je velká jako kráva, no. A aby to fungovalo, tak to dělá strašný hluk.
0: No a teď si vem, že my, kdo nemáme ani tu jednu věc, tak co máme dělat? No všechno to zavíráme prostě. Takže budu se o tom bavit do té doby, co budou tyhle nechutný vedra. Tak, Rehab in my head. Za malou chvíli pro vás tady na Hitrádiu a taky přehodíme aktuální dopravu. Hezké ranko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
8: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
7: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
8: Ty máš elektromobil?
7: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
8: Sousede, kde přesně?
9: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si pozor v Liberci. Ode dneška je tam neprůjezdná Dětřichovská ulice, jezdí se okolními. No a opatrně taky v Děčíně, kde se dočasně zavřela ulice Čelakovského.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio Nord Music.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Vrchlabí a tohle je Hit Radio. Přesně o půl sedmé, krásné ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Irsko se loučí s hudebníkem Glennem Hansardem. Veřejnost se dnes může rozloučit se zpěvákem v Dublinu. Pohřeb se uskuteční v úterý. Hansard se proslavil mimo jiné Oscarem za píseň Falling Slowly, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. V Praze začíná festival Prague Pride. Během týdne nabídne téměř 200 akcí, které letos spojuje téma Časy se mění. Vyvrcholením bude sobotní duhový průvod centrem metropole, na který pořadatelé očekávají kolem 50 000 lidí. Na jihu Chorvatska se o víkendu tvořily extrémní kolony. Na přechodu do Černé hory čekali někteří řidiči až 10 hodin. Dopravu výrazně zkomplikovalo střídání dovolenkových turnusů i silný provoz na hlavních tazích.
0: Co s tím? Jako v autě sedět nechceš? Venku být nechceš? Co ty chceš zabít normálně?
3: No, já si, mě to úplně tady ta zpráva přinesla do dětství, kdy jsme jezdívali s našima Felicí, jak říkala taky Jasmin, bez klimatizace, no, do Chorvatska. Ty kolony, to bylo peklo, teď člověk neví, jestli si může doskočit ven na záchod, nebo zase se to o trošku rozjede.
0: No, jasně.
3: No, šílený.
0: A já si myslím, že to je velký test teda rodinný soudržnosti, když 10 hodin strávíš někde v koloně.
4: To my jsme opravdu takhle zažili a to bylo na rozvod po každý a s bráchou jsme se taky málem zabili v tom autě.
0: A kamže to bylo? Jaký to byl přechod?
3: Hele, Chorvatsko, Černá hora.
0: A Černá hora vysílá z Hradce, ale. Čumba. Cože?
3: Tam už v lékaři zase připravují na zimní sezónu.

0: Rosalyn Snap na Hit Rádiu. 8 minut po půl sedmé, krásné ráno. Tohle, co budeme řešit, to není provokace, prodáváme, jak jsme nakoupili, a to je to, že vědci spočítali, jak by měl vypadat dokonalý den.
1: No tak pojď.
0: Tak jo, jdeme na to. Takže pracovat by se mělo maximálně 4 hodiny denně.
1: No bodej.
0: Dobrý začátek. 6 hodin bychom se měli věnovat rodině a partnerovi a 2 hodiny bychom měli sportovat a ten zbytek odpočívat. Tak tohle jsou ideální hodnoty podle vědců.
1: A to zní opravdu jako dokonalý den. To se mi líbí. Kdyby to takhle bylo, tak
0: to by bylo super, to by bylo skvělý. Takže vědci spočítali, že 4 hodiny práce, jo, takhle. Pokud by to počítal váš šéf, tak mu v téhle rovnici vyjdou úplně jiný čísla. Nicméně, říkám si, 6 hodin s partnerem denně trávit.
1: Ty jo, my to máme, si myslím.
0: Jo. Já si myslím, že lidi, co jsou spolu dílek 2 roky, takže to není možné toto splnit.
1: Asi vybočujem, čeme.
0: Ježiš, tak klimatizaci máte doma, vybočujete, to není možný, to není možný. Takže pokud to vychází teda 4 hodky pracovat denně, tak po obědě volničko, na 2 hodiny si zaběhat a pak se 6 hodin milovat.
2: Hele, říkali to v rádiu.
0: Říkali to v rádiu, no. Swedish House Mafia, John Martin, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky aktuální doprava, tak hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
11: 10 za měsíc?
10: Spíš 12.
11: 12? Vážně, Zuzko?
10: 7378.
11: Za toho velkýho Enyaqa?
10: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
11: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
10: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
12: Škoda Enyaq. Teď na protiúčet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stavební práce brzdí provoz v Litoměřicích, opatrně v ulicích Nerudova a Nezvalova, které jsou neprůjezdné. Jezdí se proto dočasně okolními ulicemi, tak s tím počítejte.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Chvíli po 6:45 si dáváte pondělní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, taky Daša, dobré ráno.
1: Po delší době se podíváme na Slovensko, protože tam mají novinku, která rozvířila debatu. Nově totiž řidičský průkaz získají jen ti, kteří doloží dokončenou základní školu a pozor, týká se to lidí některých i jako zpětně, jo. Takže buď doma vyštracháte opravdu vysvědčení z devítky, anebo se potkáme v autobuse.
0: No a z toho mi vychází, že teďka teda celý Slovensko hledá vysvědčení z 9. třídy a kdyby se to zavedlo u nás, jo, tak taková otázka do větru na vás, kdo ladíte. Víte, kde máte schovaný vysvědčení z devítky? Já teda nemám nejmenší tušení, jestli vůbec jako ten papír existuje.
2: Ještě, jo.
1: Vůbec.
0: Takže bychom neřídili.
1: Jo. Spíš ne, ale zase si říkám, tyjo, jakože co si myslíte o té zprávě jako takový, protože
0: já si myslím,
1: lidi,
0: že to je málo, psychotesty bych tomu ještě přidal. Ale já úplně vidím tu kontrolu, no promiň, co si já říct.
1: No ne, že znám lidi, kteří jsou jako doktoři, ale řídit neumějí. A pak máš lidi, co nemají základku nebo mají jenom jako a vlastně jako řídí super přece.
0: Ale někdo nepotřebuje ani vysvědčení k tomu řízení. No. Že jo? Ale já úplně vidím, jak, to, jak probíhá ta kontrola. Jo? Že jo? Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady potřebné k řízení vozidla. A teď to tam štracháš, jo? V tom se vidíme všichni. A hledáš to, máš tam tady občanka, tady techničák, tady vysvědčení, tady zelená karta. Takže my bychom neřídili. Vysvědčení z devítky nemáme. Tak pojďme na další hity. Last Good Night, Pictures of You, 6:50. Dobré ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Červenec byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 41 lidí, tedy o 6 více než loni. Nejtragičtějším dnem byl 27. červenec, kdy si nehody vyžádali 6 obětí. Od začátku roku zemřelo na českých silnicích už 222 lidí. Spojené státy a Irán dnes obnoví vzájemná jednání. Americký prezident Donald Trump oznámil, že předtím odložil plánovaný rozsáhlý vojenský úder proti Iránu. Podle Trumpa o odklad požádal Teherán i některé státy Perského zálivu, Irán to ale popírá. Jednání se mají týkat mimo jiné situace v Hormuzském průlivu a iránského jaderného programu. Argentinský prezident chce trestat politiky za zadlužování země. Javier Milei navrhl, aby při dlouhodobém schodku státního rozpočtu prezident, ministři i poslanci přišli o plat. Podle něj mají důsledky špatného hospodaření nést politici, nikoliv občané. Návrh je součástí balíčku reforem, které mají zabránit dalšímu zadlužování země. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Chomutov vyhradí místa na parkování pro dodávky. Řidiči nákladních dodávek do 3,5 tuny budou mít v Chomutově nově jasně určená místa k parkování. Od 1. srpna jich ve městě vznikne celkem 112, hned v několika vytipovaných lokalitách. Pro řidiče dodávek to znamená, že by nově měli využívat právě tato vyhrazená místa, naopak pro osobní auta tato stání určená nebudou. Na Ústecku dnes očekáváme většinou polojasno. Během dne může být až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty 32 až 36 stupňů Celsia.
0: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým! Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Krásné ráno.
5: Krásný pondělí.
6: Snídaní šampionů.
4: Jasmin, nevím, jestli to nevíš, ale dát dohromady dvě slova krásný a pondělí je docela odvážný, takhle v pondělí ráno. No tak doufáme, že vy máte super start pracovního týdne a k tomu nám dopomáhají skvělý hity David Guetta a Kim Petras. Tak jdem na to, hezké ráno.

0: 4 minuty po 7 si dáváte Hit Radio, za to jsme moc rádi. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. Pojďme do jižních Čech. Na Budějicku mají policisté na kontě celostátní pátrání po recidivistovi v Krunýři.
1: Recidivista v Krunýři.
0: Naháněli tady 10letýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém Krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
1: Leo Tryskáč.
2: Pachatel utekl ze svého výběhu.
0: Leo Tryskáč.
2: Pachatel tak ušel ze svého výběhu.
0: Takhle, je zpátky. Leo je zpátky, tenhle recidivista je tam, kam patří, kde patří, jo. Ale mě by zajímalo, jestli vy jste někde naháněli nějaký zvíře, vaše zvíře.
1: Ty jo, a náhodou jo, my jsme jednu dobu měli, a to už je třeba 10 let zpátky, 2 psy, jednoho, co jsme si normálně pořídili a jednoho jsme zachránili.
0: Co se druhý jste ukradli?
1: Jednoho jsme zachránili a ujeli jsme se ho a to byla fenečka taková jako hodně zmatená, jo. A my jsme se, nevím, když se rozváděli rodiči, tak jsme se stěhovali, ale jenom třeba 3 ulice dál, jo. A jeden den jsme jako venčili oba 2 ty psy a ta menší fenka, tak jak jsem říkala, že byla zmatená a už taková starší, tak ona ještě do toho byla bouřka. A ona se nějak vylekala těch hromů a blesků a někam zdrhla. A my jsme jí potom sídlišti naháněli třeba 2 hodiny a pak jsme zjistili, že ona se vrátila před vchod toho minulého bytu.
0: Nekecej.
1: A tam na nás čekala, ona se ještě asi nezvykla na ten jako novej.
0: No ona prostě věděla, kde jí dali víc najíst, no, tak se vrátila tam, kde byla spokojenější, no.
1: V Sklamutě my jsme byli předtím tam i my, takže
0: jo, takhle.
1: Šlo jenom o to.
0: Jo, takhle. No, my jsme takhle měli, vzpomněla jsem si, kdyby to někoho zajímalo, měli jsme Andulku.
1: Mm-hmm.
0: No a Míšu nenapadlo nic jiného, než že jí pustí, že by se mohla prolítnout po bytě, no, jenže to by nesmělo být otevřený okno, no. Takže Andulka, já bych poprosil budějické policisty, jestli by se po ní nemohli podívat, už je to teda hodně let zpátky a možná toho ptáka někde potkají. Co u Davidu? Něco? Jaký zvíře?
2: U nás ne, ale známý říkal, že měl 2 hady a když odjel na dovolenou a jeho maminka je měla krmit, tak jeden útek a ona šla do Zvermexu a koupila novýho, jako aby to nepoznal. A ten známý říká asi po 2 týdnech, že našel toho původního, aha, 3. hada.
0: Jasně.
2: Jak je úplně samozřejmě hladovej, sklepe se zimou někde. 3. hada.
0: Jasně.
2: Jak je úplně samozřejmě hladovej, sklepe se zimou někde za gaučem. Já si říkám, měl jsem 2 hady, teď mám

0: Tohle jsou Depešáci, tohle je Hit Radio, 7:45. Krásné pondělní ráno. Na Budějicku velká policejní akce, konkrétně v Budějicích, utekl žilvák Leo, recidivista opět. Pro informaci nejdále utekl 5 kilometrů od domova. No a tak jsme se ptali vás, jestli vám někdy váš zvířecí parťák utekl, vzal roha takzvaně.
1: Přišlo strašně moc zpráv, strašně moc hlasovek, tak jsme stihli něco vybrat. Píše třeba Lucie: dobré ránko, tak děda koupil naší dceři vytoužené kačenky. Akorát prodávající se zapomněl při prodeji zmínit, že se jedná o běžce. Takže v okamžiku, kdy jsme je dali do ohrádky, tak se propašovali ven a vzdušnou čarou pryč. Jednu jsme stihli, akorát dvě utekly přes plot do lesa. A když jsme viděli dceru zkroušenou, že má místo 3 kačenek jenom jednu, tak jsme se vydali do lesa se síťkou na motýly, protože jinou jsme neměli, a šli chytat kačenky. Kdyby šel někdo okolo a ptal se, co děláme v lese se síťkou na motýly, a my odpověděli, že lovíme kačenky, tak nás vezou k Chocholouškovi. Nakonec vše dobře dopadlo, asi shodou štěstí jsme je našli a vrátili už ale do zabezpečenější ohrádky.
0: To mělo hezký konec. Děkujeme Luci za zprávu. Co nemělo hezký konec, tak to je zpráva od Ondry. Dobré ráno. Syn měl u jeho mamče afrického šneka a ten jim utekl za kvárka. Byl tak rychlej, že už ho nenašli. Jakou rychlostí běží šnek africký? Jasně, nemusíš to hledat, bude to strašně pomalu. Dost pravděpodobně. Taky píše Iva: dobré ráno, u nás běžně utíkalo prase z chlívku a promenádovalo se po náměstí. Jakože regulérně přelezl, lomeno přeskočil chlívek. Dokonce jsem o tom psala na základce i slohovku. / Sportovec Pepa. To je jak já, Sportovec Michal, máme to hodně společného tady s tím prasetem. Taky tady máme nějaký hlasovky, pouštím tu od Šárky. Pouštím to od Šárky.
2: Tam my jsme opravdu také jednou naháněli, nebo dvakrát jsme teda naháněli hada. Jednou byl vlezený v posteli v úložném prostoru a podruhé se schovával ve skříni. Jenomže byl hnědý a nebylo ho možné najít, takže přítel musel přijet z práce a musel hledat hada, protože já jsem z něho měla stres. Takže utekl, našel se a pak šel pryč.
1: Mě zajímá, proč má někdo doma zvíře, ze kterého má stres, jo? Jakože já obecně, já bych hada doma neměla, ale já je nemám ráda, ale když už je někdo doma má, tak se předpokládá, že jako teda je má rád a nestresuje ho to zvíře. Nevím.
0: Tady je ráda užovky, nebo nějaký menší takovýhle tvory.
1: Žádný.
0: Taky tady máme hlasovku od Hanky, zprávařky z východních Čech.
3: Dobré ráno, jsem vás poslouchala, fakt mě to pobavilo teda, protože my jsme měli pískomily. Měli je opravdu jako menší číslo, jo, protože když mě bylo 12, tak jsme bydleli v paneláku ve 13. patře na Hradecký Benešovce. A jednou jsem se takhle nudila a chtěla jsem tomu pískomilovi ukázat výhled, tak jsem ho takhle vzala na ten balkon a udělala. Už se nevrátil, no. Tak snad se aspoň pokuchal při tom letu, no.
1: Tak to je strašný.
0: Mohli bychom tady rozjet další debatu, jaký zvíře vám kde vypadlo z balkónu.
1: Na morče.
0: Ježiš, no. Ježiš, ale to jsme nechtěli vědět tam taky, no. Ale víš co, já jsem ten příběh nechtěl vytahovat teda, ale teďka, když jsi zmínila si, jo, tak my jsme měli morčátku a ono skočilo z balkónu. Ono to nebylo úplně vysoko, třeba 15 metrů, jo. A my jsme mysleli, že už... Co myslím, že už není, tak jsme ho jakože ho teda pohřbíme a on se probral a vyskočil. Hele, bylo nesmrtelný, no, tak to je jen tak na dodatek, no. Děkujeme za vaše příběhy, to nás moc pobavilo, tak bacha na ty vaše zvířata, hady a prasata a tak dále. A my k vám posíláme další hity, tohle je Taylor Opelite na Hit Radio 7:18.

0: Nejnovější Taylor Swift na Hit Radio v 7.22. Jaký zvíře vám kdy kam uteklo? O tomhle se tady bavíme a přišla ještě další, nebo takhle, těch zpráv přišlo spoustu, ale tohle nás pobavilo. Brý pondělní ránko. Měli jsme hada krajtu královskou. Jako malí jsme samozřejmě zkoušeli, jakou část těla dokáže jak moc zaškrtit, a ano, i krk. Pak nás nenapadlo nic lepšího, než je nechat volně plazit po bytě. S kočkou se tak nějak zvesela ignorovali, takže pohoda. No a po nějaký době, kde je Bára? Had. Táta tenkrát převrátil celý byt na ruby, pračku v koupelně pryč, pod vanou nic, celou kuchyňskou linku tenkrát odělal. Nakonec si našla kočka svým vysedáváním u porcelánového slona, co jsme měli v předsíni. Nikdo nevěděl, že je dutej. Inu, opravdu byla Bára stočená do klubíčka uvnitř toho slona. Hezký den, Honza.
1: Takže Exupéry, Malý princ, opravdu had v slonovi, že jo?
0: Had ve slonovi. Jo. A to chceš, já teda nevím, jak to máte vy, ale já nemůžu jít spát, dokud nenajdu třeba vosu, která do toho bytu vlítne oknem, jo? Ale vidět, že tam je někde had.
1: Ježiš, mě normálně přejel mráz po zádech.
0: Ne, přejel tě had po zádech. Pojďme na další muziku, za malý moment Pitbull, Chris Brown, International Love, taky aktuální doprava, no a už teď se můžete těšit na rychlou pětku. O co budete soutěžit, prozradíme za chvíli.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Mauzta, hlede paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dnes ráno pozor na Liberecku v obci Pertoltice. Hlavní tak tam obsadili silničáři. Je tam proto zúžená vozovka a dočasně se jezdí i v protisměru. Hlavně opatrně.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Hit Radio, krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Šťastnější ráno začíná už večer. Odborníci doporučují zařadit krátkou večerní procházku, odložit mobil alespoň půl hodiny před spaním a dopřát si teplou sprchu nebo koupel. Právě tyto drobné návyky mohou zlepšit kvalitu spánku i náladu po probuzení. Ne každý dokonalý muž bývá ideálním partnerem. Psychologové upozorňují, že charizmatem, úspěchem nebo sebevědomím se někdy skrývají vlastnosti, které mohou vztah komplikovat. Důležitější než první dojem je podle nich to, jak se člověk chová v běžném životě, řeší konflikty a dokáže budovat dlouhodobý vztah. Když žena vydělává víc než muž, roste riziko rozchodu. Rozsáhlá studie z 28 evropských zemí, včetně Česka, ukázala, že páry, v nichž žena zajišťuje většinu příjmů, se rozcházejí častěji. Vědcům se ale nepotvrdilo, že hlavní příčinou jsou mužské ego nebo tradiční genderové role. Mm-hmm.
0: Zajímavý, tak my se tady se Směna se nikdy nerozejdeme, protože my máme stejně.
3: Hlavně vy nejste ve vztahu, ne?
0: My jsme v rádovém vztahu tady. Ale teda, počkej, takže když vydělává žena víc než muž, tak ten muž to nedává. Davide, asi přijde moc práva, to vypadá. Pojďme soutěžit! Je tady rychlá pětka. Každý den soutěžíte o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov, kompletní péče pro růst vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
4: K tomu taky unisex parfém Sandalwood Violet Leather se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí.
0: A pište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Matrix Golden 7:36 a je tady rychlá pětka s Tomas Arsov.
1: Rychlá pětka.
2: Tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomase Arsova, taky unisex parfém svůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a s námi ve vysílání je kdo? Dobré ráno.
3: Ahoj, já jsem Monča.
0: Monča?
3: Mm-hmm.
0: Ahoj Mončo, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak ty budeš mít možnost si zasoutěžit právě o tady ten parádní balíček. Tak zeptám se tě, jsi připravena?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký zelený nápoj z jemně mletého čaje si v posledních letech oblíbili lidé po celém světě?
3: Matcha.
2: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Mončo, jak se jmenuje přístroj, kterým si po umytí vysoušíme vlasy?
3: Fén.
0: Je to pravda.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik gramů má 0,5 kilogramu?
3: 500.
0: Ani odpočet se nemusel pouštět.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje manželka Šreka?
3: Fiona.
0: Mhm. A pojďme na tu poslední otázku.
2: Kolik barev má česká státní vlajka?
3: 3.
0: Měli jsme to i se zvinou. A byly to 3! Mončo, ty vyhráváš. Ty máš vlastně dvojitý štěstí, protože ty jsi byla náhradní volající. Já jsem se tady snažil dovolat někomu před tebou, nezvedal to a proto jsem se ptal, jak se jmenuješ až ve vysílání. Takže Mončo, gratuluju.
3: Děkuji moc.
2: Gratulujeme ti nesmírně. My připomínáme, že Tomas Arsov je jeden z nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a opravdu dneska radí tisícům lidí, jak mít ty zdravější vlasy. Takže Moni, pecka.
3: Super.
0: Moni, tak děkuju. Vydrž na telefonu, doladíme detail a přeju hezký ráno. Zatím, ahoj.
3: Děkuju. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tohle jsou hity na vaše pondělí ráno. Ke všemu, co děláte, Guru Josh Project Infinity. 7.41.
1: Rozeznat člověka od AI není vůbec snadný, ale od víkendu už si umělá inteligence na člověka nebude moc hrát, protože v celé Evropské unii začaly platit nový pravidla, a to sice, že všechno, co vytvoří nebo upraví i jenom umělá inteligence, tak musí být nově viditelně označený. Jenže to prej neplatí pro rádio.
0: Já tohle teda, o čem se bavíš, tak to kvituju, já to ráno viděl, vyskočilo to na mě na Instagramu, na nějakém videu, a v horním rohu byl text vygenerováno AI, jo. Ale jak ty říkáš, no, tak musí to být teda jenom pro diváky, ve videích, na fotkách označeno, tak ještě, že ne teda pro posluchače, protože bychom prostě museli přiznat, že David Jošt
1: tady vlastně jako
0: neexistuje.
2: Teď právě odpočívá doma.
0: Davide, počkej, musíme to, hele, když se to musí značit, tak to označíme tady taky, jo. Hele, ještě než promluvíš.
1: My jsme si nahráli jeho smích a vždycky ho tady pouštíme.
0: Tak ještě než promluvíš, musíme to označit. Mluv.
2: Krásné ráno všem.
0: Tak.
1: Nebojte se.
0: Nebojte se, opravdu má tady jenom Jasmin. Alex Warren za malou chvíli na Hit Rádiu. Taky předáme dopravu. Dobré ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
6: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
5: Tak to bude drahota.
6: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
5: Za auto roku? Jako fakt?
6: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
7: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
10: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
9: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
10: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
9: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
10: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
9: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na trase z Liberce směrem na Turnov. V omezení u Hodkovic nad Mohelkou se v pravém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou. Dělají se tam kolony.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: jsou hity do práce, na cesty, domů, na dovču. Všude nás posloucháte, Evanescence v 7.53. Je pondělí. Nechtělo se vám do práce? Takhle. Ať děláte cokoliv, tak vaše práce je super. Fakt, věřte tomu. Pojďme na chvíli do Indie. Chlapi v Indii lezou, pozor, bez jakýchkoliv ochranných pomůcek do stok plných splašků, aby ručně uvolnili ucpanou kanalizaci. A berou za to asi 100 denně. To je tak jako motivační věc, jo, že opravdu, jestli se vám do té práce nechtělo, takže teď už se vám možná chce.
1: V Indii se opravdu ponoří do práce.
0: Je to... To tam dostává jako úplně jiný level. No tak, jestli se vám nechtělo do práce.
2: Hele, ale tak nevíme, jestli třeba nemají nějaký dobrý firemní benefity, že jo? Multisportku, 6 týdnů dovolený.
0: To je pravda, no.
2: Služební auto.
0: Myslím si, že, nevím, nejsem si jistý, Davida, myslím si, že spíš ne. Pojďme na hity. No nejde se vám do té práce hnedka o pár dní klíp. Jede, že jo? My víme. Madken, Bagin, hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Belly Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se vrací další vlna extrémních veder. Teploty mohou v příštích dnech vystoupat až na 39 stupňů a tropické budou i noci. Od středy začne přibývat oblačnosti a dorazí přehánky i bouřky, které vedra ukončí. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty budou i nadále zatěžovat zdraví i dopravu. K českým hranicím se blíží nebezpečný škůdce jasanů. Invazivní brouk zvaný polník jasanový byl nově potvrzen na Slovensku i v Maďarsku. Odborníci varují, že dokáže během několika let zničit celé jasanové porosty. Vyzývají proto veřejnost, aby hlásila podezřelé nálezy. Pitná voda poteče z Česka do Polska, vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku zásobovat část lázeňského města Kudova zdroj. Důvodem je nedostatek vody na polské straně hranice. Ročně by mělo do Polska odtéct přibližně 11 000 kubíků pitné vody. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Žatec promění bývalý posádkový dům armády v multifunkční objekt, kde budou byty, kino i kavárna. Město získalo na rekonstrukci jedné části budovy dotaci 100 milionů korun. Celkové náklady jsou zhruba 130 milionů. Platné stavební povolení úřad vydal, výběrové řízení na zhotovitele vypíše radnice na konci srpna nebo v září. Armáda, která v Žaci stále sídlí, přestala posádkový dům používat v roce 2003. Od té doby je prázdný. Na severu Čech očekáváme většinou polojasno, během dne může být až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty 32 až 36 stupňů.
8: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku, hurá za skřítkem Wurzelrudym.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Dobré ráno.
13: Krásný pondělní ráno všem.
14: Snídaně šampionů.
12: Cože tady útočí? Jaký škůdce jasanů, nebo co to bylo?
15: Škůdce jasanů, no.
12: A co to žere takový polník jasanový?
15: Tak nevíš, co je jasan?
12: Jako jasan. No jasan.
15: No, bože, no jasan.
12: A je to v Polsku teda zatím, jo. Tady ta potvora?
15: No snad to nebude brzo u nás.
12: Aha,
15: no.
12: Takže to je polník jasanovi. Pojďme na hity. Rudimental Ella R na začátek 8. hodiny.
16: Hit Radio Nord

0: Gentle a LR Waiting All Night. 8:05, dobré ráno. Já se vám musím se tím přiznat. Hoši, já měl víkend. Katastrofa.
1: Hoši.
2: Směl mít nějakou svatbu, ne?
0: Katastrofa. No, na svatbě jsem byl a právě co tam se stalo. Byl jsem tam jako disc jockey a bylo něco před 11:00 dopoledne, jo. A chvíli potom, co jsem to tam všechno si postavil a tak dále, říkám, dám si jedno pivko. Já jsem si to pivko postavil takhle na ten svůj stolek vedle konzole a nikdy se mi nestalo, že by někdo přišel a třeba mi do toho něco nalil, jo, ani já sám sobě. A já jsem se nějak blbě otočil, byl jsem teda střízlivý, pozor, a celý to pivo jsem se byl do té konzole.
2: Ajajajajaj.
0: Takže teď co?
1: No, to jako není levná záležitost.
2: Na kolik to přijde zhruba?
0: Na kolik? Začíná to 6 a v tisícovkách to není.
2: Jo.
0: Takže celý zlitý, takže jsem tam začal sušit a říkám, tak jako co s tím teďka budu dělat, no. Tak samozřejmě jako zábavu jsem nechtěl přerušit, tak říkám, hele, co vydrží, vydrží. Ona to nějak dala, začaly pak teda blbnout, respektive nefungovat 3 tlačítka, docela zásadní, nějak to jako šlo, jo. A teďka jsem přijel asi o 5:30 domů a do 5:30 jsem to nejdřív rozdělal, nějak jsem to prostě vysušil, všude vevnitř pivo a objednal jsem si ještě teda v noci nějaký ten izopropyl alkohol, abych to mohl propláchnout. Hele, normálně jsem to udělal, včera jsem to dělal 4 hodiny a funguje. Zachráněno.
2: Co na to říct?
0: Zachráněno. No co na to říct, že mě napadlo takhle, že jsem blbec, ale že mě napadlo, že to proberem s váma, jestli se vám někdy stalo něco, že jste si něco zničili svojí nešikovností, že jste na to dávali až tak velký pozor, že pak jste přišli a normálně to rozsekali.
2: Já si pamatuju, když začínali počítače, tak jsem nalil tátovi ledovej čaj do klávesnice. A pokaždý, když se potom ta klávesa zmáčkla, tak ona tam chvíli vydržela a až potom zase vyskočila nahoru. Takže no, se nepsalo úplně dobře.
0: No jasně, jasně.
1: Já asi nic takového nemám, nebo popřemýšlím, ale tím pádem pojďme se zeptat našich posluchačů.
0: No určitě, myslím si, že to vymyslíte vy líp, nebo vymyslíte. Pojďte nám nahrát vaše storky na 777-937-777 přes WhatsApp. Co se vám vaší nešikovností podařilo zničit? Případně nám to sem hoďte jako zprávu, budeme rádi. Teď Miraj na Hit Rádiu 807.

0: na 9, dobré ráno. Člověk na svoje věci občas dává až tak velký pozor, že si je sám zničí. Bavili jsme se tady o tom, že svojí nešikovností jsem si o víkendu polil DJskou konzoli pivem. Nějak to teda přežila, jo, ale chtěli jsme vaše příběhy, jestli se vám taky někdy něco podobného stalo.
1: Petr píše, nazdárek ve spolek, taková ta klasika, skočil jsem do bazénu a asi po 5 minutách koupání říkám, co to tam je na dně za bordel. No byl to můj telefon, samozřejmě, že nefungoval ani po vysušení. Tyjo, klasika, jo? Nevím.
0: Taky Bobina. Ahoj, týden starý noťas, co mi koupil otec. Vzala jsem si ho do práce na noční, no a zvrhla se mi do celé klávesnice sklenice polotučného mlíka. Oprava stála skoro stejně jako nový noťas. Musela jsem si na to půjčit na tajíňačku, aby otec nevěděl. Byly to nervy. Od té doby zásadně nekonzumuji v blízkosti elektroniky. Mm-hmm. Bobina, s tímhle souhlasím, já už si to pivko taky nebudu dávat na ten stůl.
1: Ivana, ahoj, tak já jsem si vyprala mobil i s bundou na dlouhý program. Už se nevzpamatoval.
0: Máme tady taky pár hlasovek, třeba hlasovku od Zdendy, od Vlastíka z Blanska.
2: Zdravím jít rádio z Blanska. Také se stala zajímavá věc. Synovi jsme koupili nový mobil. A hned ten den, jak jel na kole, šli se koupat k řece, samozřejmě mobil utopil. I když jsme ho sušili v troubě, tak jsme ho nezachránili.
0: Ani tu troubu.
2: Takže 5000 vájí a tak jo, tak to je asi všechno. Ať se vám daří, pozdravuji vás, Vlastík z Blanska.
0: Děkuji Vlastíku z Blanska, no jestli jste ho sušili na 200 v té troubě, tak to chápu, že to ten telefon nedal. Takže tady máme hlasovku od Zdendy.
3: Pak to rád. Tak jeden z mých úplně prvních telefonů byl starý Siemens, který neuměl vůbec nic, nevibroval, měl jeden řádek, jako to, hrozný pekáč. Pak jsem podědil po tátovi jeho vytuněnou 33 desítku Nokia, starší generace budou vědět. A měl jsem zvyk, že když jsem zašel koupat, tak jsem si telefon položil na okno, jenže ten starý Siemens nevibroval. A ta 33 desítka už vibrovala, no a jednou jsem se šel takhle koupat, ležím a začne mi vibrovat telefon a tu vibrací se mi sesunul pěkně do vany, spadnu, já jsem telefon zvedl, ještě jsem kamarádovi stihnul říct, že mi spadl telefon do vody, že ho asi za chvíli neuslyším, pak telefon kleknul, nechal jsem ho 2 dny vysoušet a stará dobrá 33 desítka se probrala k životu a další pár let mi slušně sloužila. Takže to dopadlo nakonec dobře. Díky, mějte se, čau.
1: Neskutečný.
0: Zdendo, samozřejmě, že pamatujeme my dinosauři 33 desítku. Pamatuješ 33 desítku? I
1: ano.
0: Taky, no neskutečný.
1: I taky.
0: Já teda, mě taky jednou spadl telefon do toalety. Ta člověče, to vám řeknu, já jsem měl v kapse a při stahování tepláku ono to narazilo do prkínka a najednou žbloňk a bylo to.
4: No a jak to s ním dopadlo?
0: No bylo hajzlu. Nefungoval tady jinými slovy. Tak děkujeme za vaše zprávy, těch zpráv a hlasovek tady ještě spousta, my se tady tím probereme, moc za to díky, no a vy si můžete užít další parádní hity, tohle je Leon na Hit Radio, minutu po 8:45. Hezké ráno.

0: Leony, Don't Worry na Hit Radio. Dobré ráno. Máme tady ještě dozvuky toho, co jste si kdy zničili. Pobavila mě zpráva. Já měla luxusní bílou blůzku. Když jsem ji měla oblečenou, tak jsem si dávala veliký pozor, ať na ní něco nekápne. Poblíž červeného vína jsem ani sedět nechtěla. A když se mi prala, nevšimla jsem si přilepené červené ponožky na horní straně pračky. Dál asi nemusím psát. Bolela jsem a byla jsem na sebe naštvaná. To zamrzí, když má člověk nějaký oblíbený kus oblečení. Máte nějaký kus oblíbeného oblečení?
1: Já mám taky takhle pak už bárku růžového oblečení, který bývalo bílý předtím, no.
0: No, tak kdo máte na sobě dneska bílé triko, vy třeba ty, Jasmin, tak opatrně, ať se nepokypete. Za chvíli další hity.
2: To není nové, to je jenom vyprané v pervoli.
0: Co možná měli opípat, no. Já jsem se spíš zastavil a tě asi řekl, nepokypete. Já bych řekl, má nepokydáte, to se říká na východě Čech, ale přítelkyně z Krnova, tam se říká nepokypete, čověče, no. No prostě nepokecáte. Sia, Chandelier za chvíli a taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
8: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
7: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
8: Ty máš elektromobil?
7: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
8: Sousede, kde přesně?
9: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď velký pozor na Litoměřicku. K nehodě tam došlo před nájezdem na D8 směrem od Roudnice nad Labem. Počítejte s omezením, projedete tam s opatrností.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Calvin Harris a taky Hit Radio v 8.32. Michal, jsme na David s vámi, vaše ranní trojice, a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do Prahy letos dorazí další akční legenda. Po Arnoldu Schwarzeneggerovi přijede do české metropole také Dolph Lundgren, známý především jako boxer Ivan Drago z filmu Rocky. Herec vystoupí na akci Noc s legendou, která se uskuteční na konci letošního roku. Maďarský festival Ozora předčasně končí. Pořadatelé ukončili jednu z největších světových akcí psychedelické hudby po smrti dvou návštěvníků. Jeden muž zemřel po pádu z konstrukce u hlavního pódia, další návštěvnice podle organizátorů podlehla infarktu.
3: Slušný mejdan.
2: Sociální sítě mění způsob, jak prožíváme emoce. Psychologové upozorňují, že už krátce po probuzení nás internet vystavuje záplavě informací, které vyvolávají strach, závist, vztek i radost. Naše emoce jsou přitom podle odborníků stále stejné jako před tisíci lety. Změnilo se jen prostředí, ve kterém je prožíváme.
0: Takže změnilo se prostředí, tak jak to asi vypadalo třeba v jeskyni po probuzení, teda, když ty emoce jsou stejný. Co jsme dělali? Dneska totiž se probudíme, nevím, jak to máte vy, ale zkontroluješ telefon, že jo? Tak co se dělo v té jeskyni? Probudil ses a co? Musel se, tak dáváme lajky na Instagramu, tak mě napadá, že jsi musel pochválit někoho toho vedle sebe.
4: To je tak krásná kožešina.
0: Ty jsi to koupil, mají na šínu.
5: Chtěli byste se probudit takhle jedno ráno v pravěku?
0: V pravěku? No tak já si myslím, že na Slovensku přes booking nějaký ubytko seženeš, ne?
4: A když už jsme u toho Slovenska... A
0: náhodou, co čert nechtěl. No name, tak mě alebo áno. Je to vaše v 8.33. Na Hit Rádiu, dobré ráno.

0: Shakira, 8.40. Máme to i s ohňostrojem. Krásné ráno z Itrália.
1: Nenechte se rušit, ale máme tady důležitou zprávu od amerických lékařů, kterou musíme nutně předat a ohlásit, protože američtí lékaři museli oficiálně upozornit veřejnost na to, že pánská ochrana opravdu není na opakované použití. Opravdu to museli říct nahlas, nikdo to nevěděl.
0: Jak opakované použití? Co s tím teda jako dělali potom lidi? Nebo?
1: No, prostě někdy, Míšo, otočit nestačí. Někdo to asi dělal zřejmě.
0: To dělali do pračky, ne?
1: Používali z obou stran nejspíš takzvaně.
0: To se neděje. No možná to teda opravdu vypraveno. Já si představil, jak na tom, na té pomůcce je ta visačka, co máš na oblečení třeba. Víš, co tě pak škrábe takhle do krku, třeba na triku. Jak tam je napsáno, prát na 30, nežehlit, že jo. Ale jaký režim potom dát na pračce? Schválně, jaký režim bys na to dala na pračce?
1: Tak... Teďka mám novou pračku a je tam AI režim, co to případně, když nevím, vybere za mě, ale to bych asi to bych, jemné prádlo.
0: To bych mě, jasně, bych to radši nedělal, jestli pak nechceš 18 let platit alimenty.
1: Jemné prádlo, anebo když to potřebuješ rychle, jdeš rychle na akci, tak tam je, že jo, rychlé praní.
0: No ale to trvá 20 minut, ne?
1: 15.
0: Ježiš. Nickelback, Rockstar, za malou chvíli taky Zara Larsson na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Hit Radio, Hit Radio.

0: krásné pondělní ráno, tohle jsou hity pro lepší náladu, Lady Gaga, Abrakadabra. 8.52, dobré ráno. Otázka, kolik si myslíte, že jste za svůj život líbali lidí? Nepočítá se polibek mezi přáteli, ale opravdu líbání se všem všude. Tak aspoň, kolik si myslí, že to je?
1: Jako jestli se vracíme i do doby třeba
0: základky. No úplně od začátku, no jasně, komplet.
1: Tak komplet, jakože jestli jde jenom o líbání, ano. Tak si myslím, že je to třeba 11-12 lidí.
0: 11-12, dobře, já tady mám statistiku.
1: Vědci... A proč neřekneš ty?
0: Protože jsem to nedopočítal. On se nedopočítal. No já totiž nesouhlasím nebo nechápu tu statistiku, se kterou přišli vědci. Spočítali naši celoživotní líbací bilanci a prý průměrně za život políbáme 19 lidí a prolíbeme čisté 2 týdny v kuse.
1: 19 lidí, no tak tam nejsem a doufám, že nebudu, jelikož jsem šťastně zadaná.
0: No, mě by zajímalo, jestli jste teda nad nebo pod průměrem, takže chápu, že teda jsme tady pod průměrem ve studiu, ale vzpomenete si,
1: aspoň někdo teda.
0: Vzpomenete si na to číslo 1 vůbec, vlastně vzpomeneš si?
1: Vzpomenu si, no, nebo takhle, to úplně jako to první, to byla pusa a nebylo to líbání, líbání bylo až s někým jiným vlastně. Mm-hmm. Takže, ale vzpomenu si na obojí a při tom líbání to mi ten klučina omylem nějak jako...
0: Dobrý, stačí,
1: ne,
0: no.
1: Ne, to není jasně. Nic hnusnýho, vypravil žvejkačku jako ke mně do pusy.
0: Skvělý, no, tak no. Hnusný to bylo. Já si vzpomínám, kde to bylo, jak ten člověk vypadal, ale trošku tam drhne to jméno, no. Myslím, že to byla asi Káťa, myslím, no, Kateřina. No asi. A vzpomenete si, s kým jste se líbali naposled? Zara Larsson na Hit Radio v 8.54. Krásné ráno.

0: Jsme v cíli. Pondělní snídaní šampionů právě končí. Zara Larsen, to byl ten poslední song. No a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, zvládněte ten nový týden a tohle pondělí a slyšíme se zase zítra.
0: Hlavně zvládněte ten dnešní hicák. Tak zítra ráno v 6.00 tady.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: No a samozřejmě za malou chvíli si užijte další muziku, Imagine Dragons, Mark Ember, taky Offenbach. Tak zítra.
1: Ahoj.
0: Čau, čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Litoměřicku před nájezdem na D8 u Roudnice nad Labem. Havarovala tam dvě osobní auta. Počítejte s omezením, projedete, ale s opatrností. V Lovosicích ulici Osvoboditelů došlo k nehodě tří osobních aut. Navíc je policie, doprava se tam zpomaluje. A ještě v Oseku v Nelsonské ulici došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte také s omezením. No a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
8: Letní kino Klášterec nad Ohří.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air,
10: online
2: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Energetická společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akci. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. Padělaného zboží je stále hodně. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více jak 14 000 kusů padělků. Pokračuje mluvčí inspektorů František Kotrba.
11: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%, to znamená každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
3: Z hlediska sortimentu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a kožené galanterie. Tuto středu můžete probrat svoje poznatky a nápady, co by se mělo v Ústí zlepšit, případně co v okolí trápí s ústeckým primátorem. Bude totiž den otevřených dveří v kanceláři primátora Petra Nedvědického. Setkání primátora s občany proběhne v čase mezi 14. a 17. hodinou v jeho kanceláři ve třetím patře budovy magistrátu. Objednat se můžete na recepci kanceláře primátora anebo telefonicky. Na fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0. V nové ligové sezóně zůstali 100%, stejně jako obhájce titulu Slavia a Teplice. V dalších zápasech pak Bohemians, Hradec 0-0 a Olomouc Mladá Boleslav 2-2.
12: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Na severu Čech bude dnes převážně jasno až polojasno. Během dne se bude vytvářet hlavně na horách oblačnost a teploty 32 až 35 stupňů. Na horách tam to bude do 30 stupňů Celsia. Takové bude počasí, no a teď už je tady Káťa.
2: Hit Radio Nord Music.
1: Ahoj, tak dneska pondělí, ale u nás ve studiu Hit Radio Nord Music to vypadá spíš jako o státním svátku. Prostě nikde nikdo.
10: Dan pryč, Lucka pořád pryč. No, tak si pro dnešek najali moji maličkost. Ještě jednou vás zdravím, Káťa Sekalová, vytržená z víkendového moderování. No ale, abych to tady neprokecala, jdeme na to. Imagine Dragons, užívejte pondělí, i když já vím, já chápu.

pátek 7. srpna vytryskne, vybouchne jeho čtvrtá jízda, jeho čtvrtý megakoncert v Edenu. A ne, nebude to stejný jako ty předchozí tři koncerty před třemi lety. Tohle bude, jak sám Marek řekl, show, která tu ještě nebyla. A to úplně nejvíc nejlepší na závěr je, že na našem Instagramu hitradio_notmusic i tento týden soutěžíme o vstupenky na páteční mega velký koncert Marka Ztraceného v Edenu. Tak rozhodně neváhejte a jděte soutěžit, já držím palce. No a teď už vám od nás z éteru Hitradio Notmusic posílám Evičku. Eden Farnou. Neříkej, co má se stát.

0: Sofia. Taky Alvaro Soler a jeho Sofia nám na Hit Radio Nord Music pomáhají zpříjemňovat to pondělní dopoledne. A díky za to. Tak kamarádi, přátelé, nejen ústečáci, pokud se vám někdy zdá, že na krajském úřadě v Ústí nad Labem občas úřadují řádní mamuti, tak od příštího roku tam jednoho potkáte zcela oficiálně. Brněnští umělci, aha, OK, Brno, proč ne, totiž začali montovat 10-tunový kovový monstrum mamuta ze starých rypadel z dolů Bílina a ta socha má připomínat právě pravěký nález z Bukova. Já si ale myslím, že 10 tun železa před úřadem v Ústí nad Labem má a bude mít i praktický účel. Aspoň tam těm úředníkům konečně pořádně stvrdne a stěžkne to jejich razítko. Tak schválně, jestli tenhle mamutí krasavec přežije příští dobu ledovou, nebo aspoň nájezd severočeských sběračů kovů.
1: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Maxi, kdo vybírá podlahu?
4: Ty.
3: A kdo jí položí?
4: Já.
3: Super, jedeme do Baumaxu.
5: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
3: Luxusní vzhled.
5: Snadná pokládka.
3: Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
9: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dvě minuty po půl desátý na Hit Radio Nord Music. To byla Fergie. Big Girls Don't Cry. Tak to letní počasí je letos opravdu letní. Teploty se tohle léto opravdu hodně vytahujou a dneska má svůj den s velkým D zelenina, která chutná jako ovoce a kterou právě v těchto vedrech milujeme. Ano, je to meloun. A teď ruku na srdce. Víte vůbec, co to vlastně jíte? Jak už jsem říkala, všichni sice ze školy matně tušíme tu věčnou pravdu, že meloun technicky vzato není ovoce, ale zelenina. Botanici tak ty prejdou ještě dál a tvrdí, že obří meloun je vlastně jedna velká bobule. Ale co ještě dalšího o melounu možná nevíte, je to, že faraoni měli meloun místo čutory. První melouny se sklízely v Egyptě už před 5000 lety a Egypťané je pěstovali ze zcela jiného důvodu. Sloužili jim doslova jako přírodní živá zásobárna vody na dlouhý cesty pouští a proto ho archeologové našli i v hrobkách samotných faraonů. Meloun obsahuje aminokyselinu L-citrulin a zmírňuje svalovou horečku. No a celý je k jídlu, včetně kůry. My Češi dužinu sníme a kůru vyhazujeme, ale ve světě to je jinak. Například v Ázii se kůra běžně nakládá jako okurky, dává se do salátů nebo se smaží na pánvi. No a melounový semínka, tak ty se v Číně sušej, pražej a chroupou u televize stejně jako slunečnicový. Ha, tak co? Věděli jste tohle všechno o melounu? Já teda ne. Já jenom vím, že dneska je, jak už jsem říkala, den melounu, tak si ho dneska taky dejte a osvěžte se s ním a zpříjemněte si to pondělí. No a k tomu ještě volume doprava, co to jde. A vrátíme se do devadesátek. Jo, tam to dupalo. A teď to bude dupat i u nás v éteru Hit Radio Nord Music. Culture Beat a Mr. Wayne.

call me Mr.

save it from yourself. When you wanna take a

0: Kamrad Be Mine taky u nás na Hitrádu Nord Music v pondělí 3. srpna. Jo, jo, letí to jako blázen, my už jsme v srpnu a půlka prázdnin za námi. Jak já jsem se smála, když jsem byla mladá, mojí babičce, která, když jsem si stěžovala, jak ten čas neutíká, ať už je víkend, ať už jsou prázdniny, a ona mi vždycky říkala, počkej, počkej, až budeš starší. To uvidíš, ten fičák, jak ti ten čas bude letět. A pravdu měla. Co říkáte? Letí to jako blázen. No a k nám do Hitrádia Nord Music za chvíli v čase doletí hymna, která nás právě bude lákat na ten víkend. A já vám říkám, že je sice pondělí, ale než mrknem oběma očima, ten víkend tady bude. No a minimálně teda hudebně. Už za chvíli na Hitrádiu Nord Music. Coldplay, Beyoncé a Him for the Weekend.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Tati, hádej, kolik bude máme platit za ten nový Enyaq?
11: 10 za měsíc?
10: Spíš 12.
11: 12? Vážně, Zuzko?
10: 7378.
11: Za toho velkýho Enyaqa?
10: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
11: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
10: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
12: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Poslední hudební slovo na Hitrádiu North Music, Kygo, Zach Abel, Nile Rodgers a teď už je na řadě náš Robert.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na příjezdu do Ústí nad Labem v přístavní ulici směrem Oděčína. Došlo ke srážce dvou dodávek. Místo je ale s opatrností průjezdné jedním pruhem. Ještě v Lovosicích v ulici Osvoboditelů došlo k nehodě tří aut. Na místě policie a doprava tam hodně zpomaluje. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: On air.
2: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio North Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Nadcházející týden přinese do Česka extrémní horka. Už ode dneška budou teploty na většině území přesahovat 35 stupňů Celsia. Na jižní Moravě mohou vystoupat až na 39. Ve druhé polovině týdne pak dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami, která přinese citelné ochlazení. České středohoří je motýlým rájem. Dlouhodobý monitoring ukázal, že na některých tamních lokalitách žije přes 1000 druhů motýlů. Jaké konkrétně, ví mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
11: Čísla nezahrnují jen nápadné velké motýly, ale i noční můry nebo drobné motýlky, které laik snadno zamění za mušky. Přestože to působí impozantně, motýly ani další opylovači to v současné krajině nemají lehké. Potřebují totiž mnohdy velmi specifické podmínky, například některé housenky se živí jen jedním druhem rostliny.
1: Velké množství z nich tak patří mezi ohrožené druhy řazené do červeného seznamu. Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvořily dlouhé kolony, ještě vážnější než na severu byla situace na jihu. Na vině je i střídání volenkových turnusů na přelomu srpna. Dopravní zácpy vznikaly na celé jadranské magistrály i v severní částech Chorvatska. A česká teniska Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než dvou hodinách.
12: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech bude dnes převážně jasno až polojasno, během dne se bude vytvářet hlavně na horách oblačnost, teploty ale až 35 stupňů Celsia, na horách tam to bude do 30 stupňů. Takové bude počasí a teď už dál pokračuje naše noční bura Káťa.
10: Hit Radio North Music.
0: Ha, ha, ha. Tak oficiality jsou za námi, s vámi Káťa Sekalová a další hudební pecka před námi, Bruno Mars a Rose a Pt.

0: Tak to nás pěkně všechny zvedlo ze židle. Co říkáte? Walk the Moon na Hit Radio Not Music. Shut up and dance. Vedro, jak když praští, nebo říká se to vůbec takhle? Asi ne, ale vy mi rozumíte. Prostě když je venku teplo, anebo jako teď v tyhle dny doslova vedro napadnutí a vy byste byli, vyskytovali se někde v přírodě u nás nebo v zahraničí, kde je na oko čistá řeka nebo potůček, anebo třeba jezírko a vy máte žízeň. Riskli byste to a v pohodě byste se napili, nebo byste to radši vydrželi a buďte někde v civilizaci a koupili si tam vodu balenou? A co kdybyste byli v Indii? Tam byste se napili z místních vod? Asi ne, co? No tak si představte, že indický ministr vypil vodu z místní řeky, aby dokázal, že je čistá, no a samozřejmě skončil v nemocnici. Jako myslím si, že ten, kdo v Indii někdy byl anebo jenom viděl nějaký dokument, tak mi dáte za pravdu, že to asi od toho indického ministra nebylo moc dobrý řešení. Byl to velmi husarský kousek, no a hele, já to asi takhle vidím, jo, takhle. Pro Inda, jenom nemocnice, pro Evropana, tmárnice.
1: Duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Tom Grennan na hitrádu Not Music, Don't Break My Heart, tak to byla taková pondělní pohodinda a tajný vzkaz pro nás všechny, dneska pracující, že nic se nemá přehánět a že, jak říkal Burian, ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo. No tak, pojďme se tím zkusit dneska, aspoň co to jde, nějak držet, prostě no stress. Já si myslím, že tahle trojka... Když tvořila tenhle hit, taky určitě nebyla ve stresu. Naopak, David Guetta, Townsend I, Teddy Swims, Gun, Gun, Gun. Ale jas další antistresový pondělní super trooper hit na našem super trooper hit rádiu North Music.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Nicky Jam a Enrique Iglesias, El Perdón, tak to je pecka z roku 2015, tu jsme teď mohli slyšet u nás Eteru Hit Radio Nord Music, ale my teď půjdeme dál. Dál do minulosti čeká nás kapela Lucie a jejich Daniela z roku 2002. A proč zrovna plus minus tohle milénium? Protože vás chci, kamarádi, nalákat na dnešní večer. Zpříjemnění si dnešního pondělního večera s popovýma hitama na Hit Radio Nord Music. To zní dobře, ne? Hit Radio Classic jede od 6 do 9 večer a v jednom tříhodinovém balení vám naservíruje hity z 80., 90. a právě i z toho milénia. K hudbu a poslechu a klidně i k tanci vás zve moje maličkost Káťa Sekalová. No a taky Daniela a Lucie, holky z roku 2002.

0: 10.39, Hit Radio Nord Music, Lily Wood, The Prick, Robin Schulz, Prayer in C. Máte hluboko do kapsy, ale chuť na výlet by byla, tak zbystřete. Národní památkový ústav otevírá brány památek úplně zdarma. V Ústeckém kraji tak můžete zadarmo omrknout třeba Ploskovice nebo Házenburg neděli 30. srpna a 27. září. A teď si říkáte, ježiš, proč nám to říká, ale už teď? Vždyť je teprve 3. srpna. Protože, přátelé, jelikož za ty vstupy neplatíte ani korunu, tak bez předchozí rezervace se tam nedostanete. A jelikož to je zadarmo, tak je o to zájem. Tak já už jako hujer vás dopředu informuju. Jestli teda ten zájem máte, běžte na webovky Národního památkového ústavu nebo přímo na stránky vašeho oblíbeného zámku a ulovte si bezplatnou vstupenku dřív, než bude plno.
1: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
2: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
1: Tak to bude drahota.
2: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
1: Za auto roku? Jako fakt?
2: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
3: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hit Radio Nord Music.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na příjezdu do Ústí nad Labem v Přístavní ulici směrem Oděčína. Došlo ke srážce dvou dodávek. Místo je průjezdné jedním pruhem a ještě D8 na 60. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané auto, bacha na něj. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spoje téma Časy se mění. Vrcholem pak bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Festival provází přísná bezpečnostní opatření. Během vysokých teplot bychom měli chránit také naši kůži. Na přímém slunci buďte co nejméně. Pokud je to ale nutné, je potřeba dodržovat určitou ochranu. O jakou jde, vysvětluje dermatolog Petr Arenberger.
6: Předpoledne nejsme na sluníčku. Existují i fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor. Dokonce třeba taková ta speciální trička bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco na hlavu.
0: Při opakovaném spalování kůže může docházet k tvorbě rakoviny pokožky. Malé děti do jednoho roku by pak při vysokých teplotách neměly být venku vůbec. U jezera Most včera skončil 17. ročník drum and bassového festivalu a podle pořadatelů překonal očekávání, protože dorazilo na 25 000 lidí z 80 zemí světa, i třeba z Austrálie. Festival proběhl bez větších komplikací, zaznamenáno bylo jen několik desítek protiprávních jednání, jako řízení pod vlivem alkoholu, držení návykových látek a také drobné krádeže a výtržnictví. A ještě jdeme na sport. Sara Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Siyu udolala ve třech setech a čeká jí Polka Iga Świątecková. Bývalá světová jednička, která je nasazena jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno.
7: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Na severu Čech bude dnes převážně jasno až polojasno. Během dne se nám bude vytvářet hlavně na horách oblačnost. Teploty 32 až 35, na horách to bude do 30 stupňů.
4: Hit Radio Nord Music.
8: Tak oficiality jsou za námi a my se jdeme, pojďme opět bavit. Miraj, tenkrát.

Za 2 minuty 11:45. Tohle byly Switch Disco, Ella Henderson na Hit Radio Nord Music a jejich React. Slečno, nechtěla byste vidět moji sbírku motýlů? Tak takhle se dříve lákávávalo. Většinou od starších strejdů mladé slečny a dívky domů na techtle i mechtle. Teda, mě to tak vždycky znělo, tak jako úlisně divně. No a teď už jsou zas takový nový prostě návrhy a nemusí to být až taková bída. Máme tu refresh a vy opět můžete svoje dívky a slečny, který se vám líbí, lákat na motýly a to rovnou k nám do našeho českého středohoří. A dokonce se jedná o nevídaný motýlí unikáty. Konkrétně můžete se potěšit na Oblíku, kde bylo potvrzeno 884 druhů motýlů, nebo taky na Raný, na Písečném vrchu a taky na Radobílu, ale největším překvapením a rekordmanem jsou nenápadný stráně v okolí Církvic, kde se jich podařilo najít 1350 druhů motýlů. A za mě největším překvapením stejně byly ty motýle od Monike.

0: Olly Moore's Dear Darling. Tak tohle kočičáka jsme tady na Hitrádu North Music už delší dobu neměli a bylo to velmi příjemné hudební osvěžení, co říkáte? Takhle při pondělku. Každý i to sebemenší zpříjemnění se počítá. No a další, to příjemný, tak to nás čeká v těchto chvílích. Obídek. A po obědě pěkně leháro a relax aspoň na hoďku. Ha, ha, ha. Kéž by to šlo, co? Jako když jsme byli malí ve školce, po obědě si jít lehnout, jak se nám nechtělo, pamatujete, vzpomínáte, a teď? Teď bychom to zapíchli, i kdyby nám do uší řvali. I kdyby nám do uší řvali Christina Aguilera a Pitbull, Feel This Moment. Tak jestli už jste po obědě a seká vás to a jste v práci, tak radši volume doprava.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinici. S Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak naviděnou na hudbě na Vinicích.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio.
10: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Stejně tak, jak je to nabitý tady u nás na Hit Radio Nord Music, tohle byl Miles Smith, Nice to Meet You, tak nabitá mega extrémní show bude už v pátek, už tenhle pátek 7. srpna v Praze v Edenu. Bude to velký, bude to jiný, bude to jedinečný a vy u toho nesmíte, prostě nemůžete chybět. 4 vystoupení v areálu Eden, který vyprodal například americký Rolling Stones, tak teď je to po čtvrtý náš český Marek Ztracený. Hit Radio Nord Music bude u toho a vy, jestli ještě nemáte lupeny, u toho taky můžete být a ještě k tomu zadara. Opět u nás na našem Instagramu Hitradio podtržítko Nord Music totiž soutěžíme o vstupenky a to až do čtvrtka a pak taky doporučuju nasladit, ladit Hitradio Nord Music a psst, nikomu to neříkejte, ale tuhle středu, tak tam se bude taky o Marka soutěžit, ale ještě je to tajný, tak mě nepropalte, že jsem vám to práskla. Taky jste napnutý a natěšený jako já. Já mám úplně husinu z toho, jak se těším na pátek. A vy budete mít taky, protože já vám teď Marka Ztracenýho posílám z našeho ústeckého éteru Hit Radio Nord Music a naše cesty takhle, dokonce live před 3 lety v Edenu, tak naše cesty se tam doufám střetnou už tento pátek.
1: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 4 dny.
2: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás rád.

0: Zpěvačka Pink se nám teď ukázala ve své střízlivé fázi Sober na Hit Radio Nord Music, což si myslím při pondělku je docela dobrý rozhodnutí. I když na druhou stranu, kdybychom se trošku lehonce cinkli, možná by to pondělí pro nás už nebylo tolik nepříjemný, co? Hele, jdeme od toho, až se do toho moc nezamotám, a já už se motám. Já se radši odmotám a rozloučím se. Protože moje jízda s vámi na Hit Radio Nord Music pro dnešek končí. Loučí se s vámi Káťa Sekalová. Mějte se s úsměvem a už za chvíli se těšte na Jirku Pelnára a jeho srdcovky. To zas budou hity. Já vás trošičku navnadím, protože v srdcovkách, dnešních srdcovkách Jirky Pelnára nebude chybět tenhle skvělý hit. Ano, už za chvíli na Hit Radio Nord Music v srdcovkách Jirky Pelnára bude Moby. Feeling so real. Mějte se krásně, užívejte a mějte fajn pondělí.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Bacha na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se vytvořila asi 1,5-kilometrová kolona. A ještě na trase mezi Teplicemi a Bílinou na úrovni Zabrušan budou u Kranice probíhat údržbové práce. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
6: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
7: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
8: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
7: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
8: Ty máš elektromobil?
7: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
8: Sousede, kde přesně?
9: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
11: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane bezmála 16 miliard. Letní dovolenou někdy naruší nečekané zdravotní potíže. Pokud naše dítě onemocní mimo domov, rodiče často nevědí, jak postupovat, co v takové situaci dělat, poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
13: Pokud dítě během dovolené onemocní, mohou se rodiče obrátit na nejbližší ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo na pohotovost. Zákon ale neukládá povinnost, aby v akutních případech byla péče poskytnuta výhradně registrujícím lékařem. I dítě, které není u pediatra registrované, zde může být ošetřeno.
12: Aby zdravotní pojišťovna péči zaplatila, je nutné předložit platný průkaz pojištěnce. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu. Jako jediný ze závodu Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. Závod odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě. A teď ještě pohled k nám.
2: Litoměřický plavecký bazén procházel v červenci plánovanou odstávkou, během které proběhly potřebné opravy a inovace. Brzy už se ale dočkáte, protože provoz zahájí za týden v pondělí 10. srpna. Rekonstrukcí prošlo hlavně technické vybavení v zázemí, ještě se ale hledají finance na rekonstrukci výřivky. Ta zatím na svou rekonstrukci čeká.
14: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Na severu Čech bude dnes převážně jasno až polojasno, během dne se bude vytvářet hlavně na horách oblačnost, teploty 32 až 35, na horách to bude do 30 stupňů.

Máme tady první pracovní pondělí srpna roku 2026. Půlka prázdnin za námi. No jo, se to dětem blíží. 12 hodin, 2 minuty, já vám přeju nádherné poledne, taky dobrou chuť k obědu. Pokud půjdete na polední pauzu, tak možná budete mít pocit, že se přímo pod váma úplně roztejká ten chodník. Tak je to takový malý náznak moonwalku, tak si dáme Michaela Jacksona jako první srdcovku. Je to hit, který je fantastický, protože ve videoklipu proti sobě tančí kromě najatých tanečníků i skuteční gangstři z nepřátelených gangů v New Yorku. Michael Jackson je tenkrát takhle chtěl dát dohromady. No a pak je tam ještě jedna zajímavost a ta je o kytarovém solo, který uslyšíte v průběhu. Řeknu vám zbytek hned, jak tebe první srdcovka skončí. Začínají srdcovky, ještě jednou krásný pondělí. Já jsem Mirka a tohle je Michael.

0: Jackson. Ve 12 hodin a 6 minut takhle hraje Hit Radio. První srpnový pondělí. Boží, co? A fajn, že to pondělí stojí za prd.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio a Michael Jackson, tedy srdcovka číslo jedna. V průběhu tohle hitu, tak tam ke konci byla nádherná pasáž, kytarový solíčko, a to kytarový solo tak hrál Eddie Van Halen ze skupiny Van Halen. A je to prostě, je to nádherný příběh, protože prý když producent, který dával dohromady právě píseň Beat It, mu zavolal, že Michael Jackson by si přál, aby tam zahrál kytarový solo, tak že tomu ani jako nevěřil. Nakonec to vzal jako takovou malou brigádku, byl extrémně, extrémně vyděšený, co se stane, až se to dozví zbytek této legendární kapely Van Halen. Vzhledem k tomu, že měli interní pravidla, že nikdy nebudou dělat žádný bokovky mimo, jo. Navíc, nevzal si za to ani korunu. Zabralo mu to zhruba 20 minut ve studiu a nakonec se to stalo součástí jedné z nejlegendárnějších písní ever, která byla natočena. Michael Jackson Beat It a taková jako ukázka toho, že když prostě člověk jako chce, tak může udělat nádhernou věc a takový malý dobrý skutek i bez nároku na honorář. Když už jsem řekl, že to byla jeho malá brigádka, tak si říkám, když tady máme ty srdcovky, pojďme i my dneska zavzpomínat na brigády. Ne, co? Hele, to je třeba 30-40 let zpátky, vej, taky pro někoho. Jaká byla vaše první brigáda? A nebo alespoň brigáda, na kterou úplně nejraději vzpomínáte? Jo, a ideálně, že by se za ní dostali i zaplaceno. 777-937-777. Kdy jindy vzpomínat na brigády než v létě, že jo? A navíc v pořadu, který tou minulostí je protkán vlastně od A až po Z. Tak si dáme další srdcovky, za chviličku Moby. A teď Lutricia McNeil. Tohle se vám bude taky líbit. Srdcovka s číslem 2.

0: tři na Hit Radio, zpěvák, kterou svou přezdívku dostal od svých vlastních rodičů.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to úplně, když se narodil jako miminko, a ne kvůli tomu, že by byl velký, jako velrybá, když se narodil. Ale je to skutečně podle legendárního příběhu Moby Dick, protože Mobyho pra strýc je spisovatel, který opravdu napsal legendární příběh Moby Dick. A tak rodiče teda jako památku na svého slavného příbuzného, tak mu už tenkrát jako sudíčky dali tuhle přezdívku a vidíte, nakonec je možná ještě slavnější než ten spisovatel. Schválně, jestli si vzpomenete, kdo to napsal. No, pojďme na brigády. V srdcovkách vzpomínáme, tak David píše, hele, první větší brigáda byla natírání střechy v takovém počasí, jako je dneska. Vylévali jsme barvu na hřebenu a roztírali ji smetákem. Když vyšla až do rýny, tak jsme byli rádi. Zdraví David. Kámo, tak to vůbec, ale vůbec nezávidím. To je šílenost. Další píše, čau, já jsem pomáhal dělat svodidla na dálnici. Myslím, že mám spálený záda do dneška, už je to přes 20 let. Zdraví Patrik. Masakr. OK, další. Pěkný odpoledne, moje první brigáda, nebo mojí první brigádu mi domluvil tačka. Jezdila jsem s pár lidmi na pole okopávat řepu. Nebyla to zrovna nejlepší práce, bylo vedro a šlo to těžce, ale vzpomínám na to ráda. Hezký den, Simča. No tak pojďme vzpomínat dál. 777-937-777. Nemusí to být první, může to být nejvtipnější brigáda. Si taky pamatuju, já jsem na střední škole nosil tričko služba zdarma a dělal jsem službu zdarma. A teď co to bylo? Umýval jsem okna na benzínce, bylo to fantastický. Dělal jste to taky někdo?

0: srdcovka v pořadí, rok 1995. A vybral jsem záměrně Scarlett, I Wanna Be Free. Což je hit do tohohle počasí. Jenom tak jako, aby kolem nás tak hezky jako lehký vzdušný vánek proletěl. Jo, nic, z čeho by nám praskla pumpa, z čeho bychom se až moc rosili. Tohle je jako ideální hit na osvěžení.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Byli jsme tady v 90. letech, teď půjdeme do 80. let a to se vzpomínkou tady mé posluchačky Lenky, která píše, moje první brigáda se opravdu povedla. Měl to být pobyt za reprezentaci školy, ale vyklubala se z toho brigáda v Kohynorce. Makali jsme s kamarádkou jako divé, ale bylo nám oznámeno, že plníme na 100%. Bylo mi 17, teď je mi 55, ale vzpomínám na to dodnes. No tak vidíte, to je prostě neuvěřitelný. Občas člověk tak zažije něco, co na první pohled není až tak úplně jako ideální zkušenost a nakonec je to přesně ta vzpomínka, která se s vámi táhne po celý život a vzpomínáte na ní rádi. Jo, to je ještě další věc. Co další vaše vzpomínky na brigády? Čau, já jsem taky měl okna na benzínce a výborně, taky někdo se zkušenostmi jako já. Pokračuju dále zprávě. A ten pocit, když jsem přišel domů, vysypal ledvinku plnou kováků a viděl těch peněz před sebou, ten je nezapomenutelný. Taky si pamatuju, když jsem od někoho dostal díško jenom jednu korunu, anebo když jsem jedné kamionačce umyl čelní sklo. Ona hodila fórek, že by potřebovala umýt i podvozek. Já se začervenal, ona mi dala 100 a odjela. A zdravím všechny kamioňačky. Prostě humor kamioňaček, ten je k nezaplacení. Holky, vás budeme potřebovat ve středu ve dvě při ruletě dvojsmyslů. No, nádherný vzpomínky na první brigády. Super. Teď mi klidně ještě napište vzpomínku. Jestli si vybavíte, co se tenkrát hrálo za muziku, co vás tenkrát bavilo, co jste tenkrát poslouchali, protože postupně tak se měníme, jak stárneme, často se nám mění i hudební vkus. Tak co jste poslouchali v době, kdy jste chodili na brigádu, tenkrát předpokládám, že to bylo buď ve Walkmanu, že jo, nebo v Discmanu, možná jste měli ještě sluchátka přes hlavu, takový ty malý, anebo možná už i pecky. Tak i tak byli na drátech, to jako stoprocentně, prostě na šňůře. A co jste poslouchali tenkrát? Já vám to zahraju za chvíli v srdcovkách na přání. Do té doby například Rehab nebo Alex Warren, tak buďte s námi.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
6: 10 za měsíc?
5: Spíš 12.
6: 12? Vážně, Zuzko?
5: 7378.
6: Za toho velkýho Enyaqa?
5: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
6: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
5: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
7: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Rihab a Iná na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Máme 12 hodin 35 minut, posloucháte Hitrádio, s váma Jirka Pelnář, a pokud jste si nás zapojili a zapli právě teď, tak věřte, že je to ten správný čas, protože předá mi srdcovka na vaše přání. A tu už tady mám vybranou, je pro Karla, který píše: Zdarec, já si za peníze z brigády koupil sluchátka k Discmanu, který měli na kabelu ovladač hlasitosti, a dokonce jsem si mohl přepínat na další písničky. Makal jsem tenkrát v hospodě, hrozná čtyřka, dětci tam vysedávali od rána do noci a díš nenechávali skoro žádný, takže našetřit byl opravdu nadlidský úkon. Tenkrát se pořád všude hráli jenom kabáti, tak pro mě to je super vzpomínka, jestli bys mě mohl zahrát, budu ti vděčnej. Zdraví. No tak jasně, tady jsou malá dáma. Díky za zprávu. Srdcovka na přání. Udrhá.

0: Hey Dalton na Hit Radio ve 12 hodin 42 minut, s vámi Jirka Pelnář, za chviličku také Reg & Bone Man, stihneme ještě Bensona Boona a mám tady ještě jednu zprávu od Terky, která píše na WhatsApp Hit Radio 777 937 777. Píše: ahoj, moc mě mrzí, že se mi dneska nezahrál na přání Marka Ztracenýho. Terko, neboj, já to takhle řeknu nejenom tobě, ale i vám ostatním, kdo jste si o Marka psali, protože Máru si u nás na Hit Radio samozřejmě ještě užijete i dneska až. Marek se chystá na největší český koncert v historii tenhle pátek na Letenský pláni a my se na něj těšíme taky, takže aby jsme si navodili tu atmosféru, no tak samozřejmě Marek Ztracený tak bude nedílnou součástí vysílání Hit Rádia. No a už to možná, já vlastně nevím, jestli to můžu říct nebo ne, tak je to takový malý tajemství, tak na toho využiju, že posloucháte teďko a že si to necháte pro sebe, ale my Hit Rádio na místě budeme přímo na Letenský pláni. A já tam navíc budu ještě živě a budeme vysílat přímo tam odsaď. Já nevím, jestli to můžu říct nebo ne. Ale to, jestli jsem to mohl říct, nebo ne, se rozvím za chvíli, protože během pár okamžiků se možná otevřou dveře ke mně do studia a přijde pan ředitel a řekne mi: ty jsi se úplně... A já řeknu: jo! A proč ne? Teď je pondělí. Pojďme udělat nějaký crazy věci. Takže máte se jako na co těšit. Takže můžu slíbit, Marek Ztracený určitě dneska ve vysílání Hit Rádia bude, aby jsme se navnadili na tu mega show, která bude na Letenské pláni. By the way, koukal jsem, pořád jsou lístky, není jich už tady mnoho, tak kdybyste měli v pátek volno a chtěli byste zažít něco, co tady nebylo a upřímně řečeno ani nevíme, kdy ještě bude a jestli vůbec, a to největší český koncert v naší historii, tak můžete. Můžete být součástí, lístky jsou v prodeji.
1: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
2: Letní kino Klášterec nad Ohří.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Tohle je ten L-Rock, co dostal Autoroku.
9: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
8: Tak to bude drahota.
9: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
8: Za Autoroku? Jako fakt?
9: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
10: Škoda L-Rock. Autoroku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu.
2: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokycáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Benson Boone na Hit Radio s hitem Beautiful Things. Dneska jsme taky slyšeli nádherné věci v našem vysílání. Srdcovky Hit Radia od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin 5 legendárních hitů, které nás provázely v průběhu našeho dětství i puberty, dospívání, manželství, rozvodu. Prostě jsou to ty naše životní hity. Zítra opět v pravé poledne ve 12 hodin dalších 5 srdcovek. No a pokud máte rádi hity z 80. a 90. let, tak doporučuju i dneska večer poslouchejte Hit Radio, a to mezi 18. a 21. hodinou, kde vás čeká 3 hodiny přesně těchto legendárních písní. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie je připravená, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Ústí nad Labem pozor, v Lužické ulici, probíhají tam stavební práce, silnice uzavřená. A ještě jde osmička mezi 92. a 87. kilometrem ve směru na Německo, budou u Kranice probíhat údržbové práce. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Pro Tomáše Jiříkovského za provozování darknetového tržiště souhrný trest 20 let, dalších 9 let pak za darování bitcoinů ministerstvu. Pro bývalého ministra Pavla Blažka a jeho tehdejšího náměstka Drahomíra Daňhela požaduje 6,5 roku vězení. Čeká nás další série horkých dní, zvláštní péči tak potřebují i naši domácí mazlíčci. Majitelé by jim měli zajistit možnost ukrýt se do stínu a nepobývat na přímém slunci. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
12: Na dostatek vody by neměly zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Chovatelé by měli dávat pozor na určité povrchy, například asfalt, ze kterých se teplo šíří sáláním, takže menší zvířata se mohou velmi rychle přehřát.
11: Pro hlavní denní venčení psů je ideální brzké ráno nebo pozdní večer. Komedie Pět švestek, 11. celovečerní film režiséra a scénáristy Jana Svěráka, na podzim vstoupí také do kin v Anglii. Podle tvůrců jde o 4. český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky ve větším měřítku dostává také do britských kin. Teď se podíváme k nám.
1: Hokejový Litvínov představil složení trenerského týmu a mužstva pro nadcházející sezonu. Hlavním trenérem se stal Robert Reichl, který působil u týmu jako vedoucí realizačního týmu. Jeho asistenty budou Jakub Petružálek a nově také Ivan Švarný. Jako videotrenér a analytik pokračuje Radim Řezníček a Zdeněk Orc jako trenér brankářů.
13: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudim!
1: Na Ústecku bude dnes převážně jasno až polojasno. Během dne se bude vytvářet hlavně na horách oblačnost, teploty 32 až 35. Na horách tam to bude do 30 stupňů.
2: Jirka Pelnář,
9: Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 2 minuty, taky ještě jednou dobrou chuť k obědu, pokud jste se rozhodli, že vyrazíte až po pravém poledni, i když ona je to celkem jedno, protože ta výheň venku, ta už prostě bude až do večera. A protože se všude teď momentálně řeší různý kauzy, bitcoiny, že jo, jsme slyšeli ve zprávách, kluci, děkujeme za aktuální informace, zároveň další politika, tamhle, já nevím, těch problémů je teď všude možně, strašně moc, že jo, jo? Se koukáš.
11: Ne, jsem čekala, co z tebe jo. Ještě vypadne, ale...
0: Já jsem říct uprchlíci, ne, zpravodajec nebudu, zprávař nebudu, to je jasný. A tak místo toho si můžeme dát takovou malou hezkou osvětu. Když už jsme ve zprávách měli, že naše pejsci potřebují dostatek pitné vody, tak zároveň přes léto bychom měli mít u našich pejsků taky dostatek, počkej, jak to mám říct, no, měli bychom se jim starat o jejich tlapičky. Jo, protože ten asfalt, ten je rozpálený i na 70 stupňů Celsia. Tak jak správně pečovat o psí tlapky, tak to vám řeknu už za chvíli tady na Hit Radio. Hit Radio.

Norma John na Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut a já se ptám, chodíte venku teď přes léto na boso? Ne. Stoupli byste si na rozpálený asfalt? Taky ne. No a vidíte, pejsci musí. Já bych o tom normálně nemluvil, ale já jsem ještě před zprávama šel zavřít okno ve studiu a zatáhnout žaluzie. A normálně vidím, jak dole pod rádiem jde paní se psem na vodítku. Říkám si, ty brďo, jedna odpoledne, asfalt, ten je jak láva a ten pejsek, chudák, ten si tam ťapká takhle po tom chodníku a nikde, nikde vlastně tady nevidím trávník, park taky v nedohlednu, no, náročný. Není to úplně dobrý nápad a právě proto využiju síly Hit Rádia a řekneme si i do vysílání něco zásadního k nám všem, jenom jako připomenutí, kdo máme pejska. Takže pokud máte psa, zkuste se trošku pověnovat i jeho tlapkám. V těchto tropických vedrech, tak choďte opravdu ven ráno, večer, ideálně až po nějaký pátý, šestý, než ten chodník trošku vychladne, jo? A nebo asfalt, přeběhněte, ať chodí hlavně po trávě. Klidně toho pejska i popolne, tedy to je úplně naprosto v pohodě, že jo, pokud teda nemá 70 kilo. Důležitý je potom kouknout se, jak moc velkou má srst taky mezi polštářkama. Normálně to jako vystříhejte. Jo, protože když tam má takhle jako ty chloupky, tak na ty se potom lepí spousta věcí a je fakt, že i někde ten asfalt může být tak jako rozehřátej, že se mu tam ty kamínky normálně jako na to nalepí. Takže nic příjemného. Další věc, když uvidíte, že ty polštářky má úplně vysušený, místama až třeba trošku popraskaný, tak vemte nějaký přírodní zvlhčovač tlapek, prodává se spousta mastiček, dokonce jsem koukal, že už mají i jako hodně, jak to říct, nafrněný takový mastičky, včetně bambuckýho másla a tak dále, jo, takže skutečný wellness. No a co úplně nejlíp můžete udělat, jestli navíc ještě máte štěňátko, tak berte ho velmi často na procházku do lesa, vemte ho někam na kamínky, na štěrk, na chodník, kde se bavíme v době, kdy není takovýhle šílený vedro. Aby ty polštářky se mu vlastně jako cvičily a aby se mu spevnily, kde se bavíme v době, kdy není takovýhle šílený vedro. Aby ty polštářky se mu vlastně jako cvičily a aby se mu spevnily, aby se mu z nich stala

0: tohle je bomba. I kdyby se vám to nelíbilo, pořád to na tom nic nemění. Dynamite, tedy Dynamit, je název hitu od té Kruze. 13 hodin 23 minut posloucháte Hit Radio. A dneska, v pondělí 3. je Mezinárodní den vodního melounu. Tak proto je takový vedro, jo? Hele, studený meloun v tomhle vedru za mě nejlepší a klidně sladkej, anebo s mátou a fetou, sýrem, jako takový zdravý salát, proč ne? I to je jako výborný oběd. Na druhou stranu meloun je zelenina a ne ovoce, že jo? Takže do salátu naprosto geniální. Zároveň je to asi jediná zelenina, do který klepeme jako na dveře, že jo? Zaťukáme, posloucháme, no, nikdo neotevře, ale my posloucháme, jestli teda uslyšíme dutej zvuk nebo ne. Tohle je asi, není to fáma, takhle se opravdu dá poznat, jestli meloun je zralý a sladký, ale je to asi jako nejběžnější způsob, co každý kdy udělá. Já jenom nevím, jestli když jako zaťukám, jestli bych poznal, že zralej není, protože podle mě to vždycky dutý je. A říkám si, no tak jo, tak já myslím, že ty to bude dobrý. Pak ho rozkrojím, on je růžovej, že jo, bílý pecičky a je kyselej, nebo kyselej. No je kyselej, prostě není úplně sladký. Tak pokud jste na tom stejně tak jako já, že nemáte často štěstí na meloun, tak ještě tady, teď mám další dvě novinky, podle kterých byste mohli poznat, že je opravdu jako hodně zralej. Za prvý, to se vám bude líbit, jo, ta druhá ne. Za prvý, ta, která se vám bude líbit, je, najděte takovej ten flek, který je, ten žlutý flek na tom melounu. Ten musí být opravdu hodně jako krémově žlutý až oranžovej. Ono je to vlastně to místo, kde ten meloun ležel na zemi. To není nic špatného. Když je to bílý, no tak je to prostě o ničem, že jo? To tam moc dlouho nepobyl, takže čím opravdu jako žlutější až oranžovější, tak víte, že dlouho ležel na té zemi a vyhříval se na tom sluníčku. No a ta druhá věc, ta vás bavit moc nebude, protože ta se dotkne naší peněženky. Čím těžší, tak tím lepší. Protože když je fakt jako až nezvykle, až nezdravě těžký, že si říkáte, bože, to bude stát nesmysl, tak to je známka toho, že by opravdu měl být hodně zralý, protože je hodně vodnatej, má v sobě extrémně vody a proto je tak strašně moc těžký. Takže nemáte zač, doufám, že to bude fungovat, a když dneska půjdete, že si dáte nějaký dobrý meloun a doufám, že nebude vyprodaný a vy tam nebudete stát úplně sami a koukat a říkat si, ach jo, tak mám zase smůlu. Úplně sám, jako kůl v plotě bude, tak to je Måneskin a to v hitu The Loneliest za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pain a Rita Ora na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut s váma Jirka Pelnář a pokud jste právě teď za volantem, tak se ptám, máte pocit, že ten, kdo jede před váma, že snad ani nevychodil ani základku, že řídí zase jenom zleva doprava a říkáte si, proboha, co je to za řidiče? No, hele, na rovinu, stává se nám to často, stává se to každému z nás, prostě kdo hodně pravidelně jezdíme, tak občas na podobného řidiče narazíme, nebo řidiče BMW, ale... Ale já tady mám zajímavost ze Slovenska. Tam totiž nově dostanou noví řidiči papíry, jenom pokud prokážou, že dokončili základku. Že aspoň mají základní vzdělání. A dokonce to platí i zpětně. Jo, to znamená, že se to bude překontrolovávat a budou muset prostě hledat někde nějaké vysvědčení ze základní školy. Dobrý, ne? A já si teď jenom říkám, teď mě to vlastně napadlo. Má to něco společného s tím, že náš premiér Babiš ze Slovenska teď chce jenom 8 let základky místo 9? Já nevím, viděl jste ho někdo někdy řídit?

0: Sebastian Rup Alíc na Hit Radio, chviličku po 2:15. Je s vámi Jirka Belnář, přeju pohodový den, především i za volantem. Když už jsme se bavili před chviličkou o tom volantu a o řízení aut, tak protože je pondělí, tak jenom připomínám, že tím, že je pondělí, tak na Orlenu můžete ušetřit za benzín i za naftu. V pondělí totiž mají epické slevy, stačí mít jejich apku a sleva je vaše. Je tam koruna nebo 2 koruny na litr, záleží podle toho, co tankujete, že jo. No a pokud máte tank kartu Easy, tak tyhle slevy pro vás platí až do konce srpna každý den, jo, ne pouze v pondělí. A zároveň na tank kartu Easy od Orlenu vám my na Hit Radio dáme 10 000 korun. Konkrétně já v pátek mezi 12. a 15. hodinou, protože celý léto až vlastně do konce srpna, každý pátek, tak vždycky mezi 12. a 15. hrajeme hru Dokonalá desítka, dám vám 10 otázek, za každou správnou odpověď je 1 000 korun, takže když odpovíte správně 10krát, desítka je vaše. Minulej pátek tak Radek vyhrál 8 000, tak schválně, jestli ho zkusíte překonat. Ještě jednou připomínám, v pátek Dokonalá desítka mezi 12. a 15. tady na Hit Radio společně s Orlenem.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Do zoo jsme si vydali společně se Shakirou tady u nás na Hit Radio, 13 hodin 57 minut. Lucie má pro nás připravené další nejnovější zprávy. Tam se dozvíme všechno, co potřebujeme vědět, nejenom z Česka, ale pochopitelně i ze světa, a dějou se neuvěřitelné divy. Podrobnosti tady za chviličku. Ještě předtím vás vezmeme taky za aktuální dopravou, takže pokud jste právě teď za volantem, dávajte dobrý pozor, ať víte, kudy radši nejezdit. A přejeme šťastnou cestu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase mezi Teplicemi a Bílinou na úrovni Zabrušan. Budou u Kranice probíhat údržbové práce. A ještě na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 vytvořila se nám tam 1,5-kilometrová kolona. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V srpnu mají dělníci v plánu další důležitou stavbu. Na začátku příštího týdne zahájí opravu na hradecké dálnici, a to v úseku mezi Libicemi nad Cidlinou a sjezdem na Poděbrady. Doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Provoz bude vedený v režimu 2+1+1, to znamená, stále budou dva jízdní pruhy pro každý směr. Kromě nového asfaltu také kompletně vyměníme čidla pro meteohlásky, abychom byli schopni lépe reagovat na aktuální počasí.
2: Oprava vyjde na 757 milionů korun. Web státního zdravotního ústavu je po sobotním útoku hackerů opět v provozu a plně funkční. Laboratorních dat ani chodu ústavu se útok nějak netýkal, fungují odděleně. Pokračuje technická a forenzní analýza, kvůli které ústav stránky po útoku zablokoval. Maďarská jaderná elektrárna pak by se do úterý mohla ještě udržet v současném omezeném provozu. Nadále se ale očekává, že si pokles hladiny Dunaje vyžádá její úplné odstavení. Elektrárna, která pokrývá za běžných okolností zhruba polovinu spotřeby energie v Maďarsku, využívá vodu z Dunaje ke chlazení. Pomoc s dodávkami energie už nabídli Slováci. Teď se ještě podíváme k nám.
4: V Chomutově se rozhodli zvednout po 20 letech turistický poplatek. Město ho zvýšilo z 21 na 35 korun. Turisté poplatek platí za každý den ubytování v místních hotelech nebo třeba v kempu. Zákon dovoluje maximální výši turistického poplatku 50 korun za noc. Na takovou částku ale město nechtělo jít. Osvobozeni jsou osoby mladší 18 let.
5: Botová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Rudým.
4: Na severu Čech bude dnes převážně jasno až polojasno, během dne se bude vytvářet hlavně na horách oblačnost, teploty 32 až 35, na horách to bude do 30 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio, máme po zprávách 2 hodiny 2 minutky, k tomu dáme si další letní hity, když venku dneska mají být ty tropy, mimochodem a pak přijde studený ochlazení a bouřky, takže užívejte slunčko, dokud to jde.

0: Posloucháte Hit Radio 21 Pilots, nám akorát teď přistále tady na naší runway, no a tím pádem my můžeme pokračovat dál.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže zase tady máme naše malé okénko, kdy si spolu budeme povídat, takže WhatsApp Hit Radio 777-937-777, tak teď budeš haválinka a máme tady pro dnešek téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že v průběhu našeho života se v průměru člověk líbá s 19 lidmi. Jo, není to jako pusa, prostě normálně jako pusa, ale prostě jako líbání, jo. Francouzské líbání. Tak je to téma, který se dneska ráno řešilo i ve snídaní šampionů a u nás tady jako rezonuje v rádiu celý den, protože každý říká, jak jako 19. Někdo říká, cože až 19, to ještě musím ještě se líbat teda jako s dalšíma třeba 6 lidma. A já říkám, cože je 19, to není možný, ne, tak 19 to není moc, ne, jako za celý život, jako líbačka. Tak jsem se ptal mých kolegů, říkám, co jste dělali prostě jako na základce, vy jste nehráli flašku na soustředění, na táborech nebo na oslavách. To bylo naprosto normální. A tak tím pádem je to téma, který dneska já beru i do našeho pořadu Pravda nebo bullshit. Co myslíte, mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 19 líbaček proběhlo v průměru nebo má proběhnout? Jak je to u vás? Dejte vědět, 777-937-777. Je možný, že tohle je opravdu jako ten průměr lidstva, nebo je to úplná blbost? Je to pravda, nebo bullshit? Nechám to na vás.

0: Dualipa Love Again se nám docela hodí. Láska znova a znova a znova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A o tom znova a znova si dneska povídáme. Zjišťujeme, jestli opravdu jsme v Česku jakože puritáni a nebo jsme promiskuitní líbači. Protože mám tady anketu nebo anketu výzkum.
1: Vědci
0: tvrdí, že v průměru se za život líbáme s 19 lidmi. Jo? A já se ptám, jestli číslo 19 je blbost nebo ne. Jo. Za mě teda jo, na první dobrou, že jo, nesmysl. Tak, a co si myslíte vy? Mám tady samozřejmě i hlasovky, tak nejdřív se dostaneme k ním, tak třeba tahle.
2: Ahoj rádio, teda mě už je teda něco přes 60, tak už něco pamatuju, ale myslím si, že jsem se dostal tak ke 40 pěkným Francouzákům. Jo, možná jsem něco zapomněl, ale 19 je málo, to určitě málo. Tak čau, Vašek.
0: Dostal jsem se v životě ke 40 skvělým Francouzákům. To někdo zdolává 8000 a někdo se dostává ke krásným Francouzákům. To dokonalá věta. Vašku, moc děkuju, tohle si budu pamatovat. Další hlasovka.
3: Ahoj, Jirko, ohledně dnešního tématu, myslím si, že 19 je málo. Protože za sebe můžu říct, že 19krát nebo 19 holek jsem stihnul jenom na intru olíbat. Jako fakt to líbat, jo? Nemusím nic jinýho.
0: Jasně.
3: Takže si myslím, že za mě to je málo.
0: Děkuji moc, díky, díky. Další zpráva. Ahoj, tohle je podle mě lež. Přesně jak si říkal, kdo za mlada hrával flašku, tak těch 19 hravě překoná. Tak kdo vyrůstal v 90, tak flaška to se hrálo prostě pořád, že jo? 80, to nevím, 70, tam to byl asi úplný úlet, takže všechny ty zábavy, já nevím, u vohně, že jo, když se prostě hráli tramský písničky, tak to asi šlo jako samo. Já si fakt myslím,
1: vědci
0: vůbec nevidí do české lidské duše. A nebo jenom my máme nějakou jako svoji líbací bublinu a někdo to má úplně jinak. Další zpráva. Podle mě je 19 opravdu reálné číslo. Spousta lidí má jednoho partnera na celý život. A spousta lidí zase hromadu partnerů na víkend. To je pravda. Je fakt, že se asi mezi náma najdou tací, kteří nám tady ten průměr vlastně jako snižujou.

0: ale bavíme se pořád jenom o té líbačce. Jak říkal Vašek, ke kolika skvělým Francouzákům jste se v životě dostali vy? To mě zajímá. Dokázali byste to vůbec počítat? Já si to po vás úplně nechci. To číslo jenom nad tím popřemýšlejte. My řešíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to 19 lidí. Podrobnosti za chvilku.

0: Disturbed na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 19 lidí v životě je číslo, které tady naši
1: vědci
0: tvrdí. Teda já teď říkám lidí a číslo, jo, ale tak v tomhle případě to tak bereme, protože to je statistika. Že 19 lidí jste prý jako v průměru olíbali. Nebo obecně člověk v průměru tak se líbá za život s 19 lidmi. Mně přišla zpráva z domova, který je jenom hezká otázka. Ty jsi hodně pod průměrem, viď? Ano, samozřejmě. Tak, pánové, pokud teď poslouchá i vaše paní, tak chápu, že nebudete posílat zprávy na 777-937-777, ale přišla mi zpráva od Honzy, který píše: čau, je mi 43, jsem inženýr, poslouchám v kanceláři a od teď se budu říkat promiskuitní vykousávač, když slyším všechny historky a vzpomenu si na svoji pubertu. Promiskuitní vykousávač je to snad nejhorší oslovení, který jsem kdy v životě slyšel, ale je to dokonalý. Ono obecně líbání něžnou, romantickou, velmi erotickou věc nazývat jako vykousávání, to je děsběs teda. Ale chápu, pokud to tvý číslo je samozřejmě úplně jako jinde, tak tam už ten vykousávač asi je. Další zprávy, které posíláte na 777-937-777, jsou vlastně jako stejného ražení, jo, že 19 je pro vás opravdu nesmyslné číslo. A hlavní je, že se za to vůbec jako nemůžeme cítit ani špatně. Když se bavíme o líbání, že jo? A přesně, v době, kdy jsme hrávali flašku, tak to bylo naprosto normální, jo? A začínalo to už na základce. Takže v tomhle případě já to dneska rovnou ukončím a říkám, že
1: vědci
0: jsou úplně mimo. Úplně mimo a vůbec neví, jo? A nebo jenom my máme prostě nějakou jinou svoji sociální bublinu, ve který to tenkrát bylo naprosto normální. Ale za mě, upřímně si myslím, že těch 19 je fakt blbost. Díky za vaše vzkazy. Další pravda nebo bullshit opět zítra ve 2 odpoledne na Hit Radio s Jirkou Pelnářem.
2: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

a Naděja na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Venku přes 30 stupňů, zítra bude skoro 40. Tak doufám, že vás v těchto dnech nečeká žádný zotavování z nějakého lékařského zákroku. Třeba víčka. Víčka, ty by se teď asi jako blbě hojili. Jo, to člověk nechce. Na druhou stranu, pokud máte v plánu nějaký kosmetický zákroky, tak trošku si to promyslete, jestli vám třeba nevadí, že se stane, že vás třeba potom lidi ani nepoznají. Jo. Dokonce i ti vaši úplně nejbližší. Ono se to stalo zrovna skoro okolností i Enriquovi Iglesiasovi, který teď dospíval na Hit Radio. Ten měl kdysi dávno, ještě když byl v bravíčku na plakátech, tak měl u nosu takový velký mateřský znamínko, vystoupil jako tu velikou pihu, kterou si pak nechal odstranit. Když si ji nechal odstranit, tak už to bylo v době jeho jako obrovský slávy. A šel na svůj vlastní koncert, šel zadem a jeho bodyguard ho tam tudy nechtěl pustit. Normálně jeho bodyguard ho chytil za flígr a vyhodil ho ven s tím, že tam prostě nemá co dělat. On říká, ej, como estás, jsem já, že jo, Enrique. Ne, ani náhodou. Tak to se doopravdy prostě jako stalo, jo? Nepoznal ho vlastní bodyguard, protože to jeho signifikantní znamínko najednou bylo pryč. Tak jenom pokud máte před sebou, jak říkám, nějaký kosmetický zákrok, trošku nad tím popřemýšlejte. Ale jinak samozřejmě schutí do toho. Bez debat. No doubt.

Rádio 14 hodin 41 minut, tak samozřejmě máme tady ty šílený tropy, o tom žádná. Na druhou stranu jsou lidi, kteří z těch tropů vlastně ani nemusí mít těžkou hlavu, jako třeba Jiříkovský, anebo ex-ministr Pavel Blažek, protože momentálně v rámci bitcoinové kauzy, tak žalobkyně pro ně navrhla tresty 20 let pro Jiříkovského plus dalších 9 navíc a pro bývalého ministra Pavla Blažka 6,5 roku v chládku, takže ti si z toho, že budou tropy moc jako hlavu dělat nemusí, chládek mají zajištěný, ale samozřejmě je to jenom návrh. Celou bitcoinovou kauzu sledujeme, máme pro vás podrobnosti, uslyšíte to taky v nejnovějších zprávách, no a k tomu navíc mezi 15. a 18. hodinou budete mít taky úsměv na, protože dorazí naše odpolední show, která je opět připravena vás dohromady 180 minut v kuse bavit. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin, kdy v pravý poledne znovu začnou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny stihneme ještě Veronu, Coldplay a pro vás, pro všechny

0: Mějte se krásně, zítra ahoj, tady na Hit Radio.
1: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
2: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
1: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
2: Ty máš elektromobil?
1: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
2: Sousede, kde přesně?
3: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Máte volno ještě před sebou?
2: My už ne.
1: Na dovolenou teprv pojedete?
2: My už ne.
1: Tak si to užijte.
2: My budeme zatím místo volná servírovat i dneska. Odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
1: No a na ostatní se těší Káťa s Kamilem zase podovče.
2: My už ne.
3: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásné pondělní odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na Chomutovsku mezi Nezabilicema a Lažany u nájezdu na dálnici D7. Bouralo tady osobní auto do svodidel, na místě doprava zpomaluje. A porouchaný vozidlo je taky na D8, 56. kilometr ve směru od Lovosice na Drážďany u Litoměřic, takže i tady bacha. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
6: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
9: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Dneškem přestaly platit některé typy občanských průkazů. Jde o papírové knížky nebo zalaminované karty vydané před polovinou roku 2000. Podle rezortu vnitra je nejčastěji mají lidé narození před rokem 1936. Výměna občanky je zdarma. Pokud je to nezbytné, mohou úředníci přijet domů, do nemocnice nebo domova pro seniory. Webové stránky Státního zdravotního ústavu jsou po sobotním útoku hackerů opět v provozu a plně funkční. Laboratorních dat ani chodu ústavu se útok nijak nedotkl, protože fungují odděleně od webových stránek. Nadále je ale prováděna technická a forenzní analýza, kvůli které ústav stránky po útoku znepřístupnil. Během vysokých teplot pozor na naši kůži. Omezit bychom měli pobyt na přímém slunci a je nutné dodržovat i určitou ochranu. Víc dermatolog Petr Arenberger.
10: Přes poledne nejsme na sluníčku, existují i fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor. Dokonce třeba taková ta speciální trička bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco na hlavu.
9: Při opakovaném spalování kůže může docházet k tvorbě rakoviny pokožky. Malé děti do jednoho roku by pak při vysokých teplotách neměly být venku vůbec. Závěrem ještě fotbal. Sparta jako třetí český tým zasáhne do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů zítra čeká Lyon, který ještě nikdy neporazila. Utkání na Letné bude mít výkop v 8 večer. Odveta se bude hrát o týden později ve Francii.
11: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
12: Nový týden na severu Čech odstartovali opět tropy, neboli přátelé, dneska na teploměrech zhruba 30 až 35 stupňů Celsia. Zítra dokonce až 38. Ale pozor, zítra odpoledne taky můžou dorazit mraky a postupně se místy čekají přehánky nebo bouřky.
7: Hit Radio North Music.
13: No a dvě minutky po třetí hodině nám startuje první padla tohoto týdne. Krásné pondělí vám všem na severu Čech přeje Káťa Haplová.
12: A taky Kamil Bílský. Mimochodem, odstartoval nám týden, kdy zažijeme největší český koncert všech dob, neboli už tenhle pátek, 7. srpna na Letný, Marek Ztracený i s Hit Radio North Music.

0: Young, tak to je hit pondělního padla na Hit Radio Nord Music s Káťou a Kamilem, kteří vám přejou krásné odpoledne.
1: Tenhle týden jsem, kamarádi, odstartovala tak bizarním snem, že jsem se normálně nemohla dočkat, až vám ho tady povykládám.
2: Já myslím, že jsem se z toho počúrala.
1: Jako nejnače bych se z toho něco víc, ale...
0: Co se ti zdálo? Práskni to.
1: Mně se zdálo, že jsem posílila tým HC Verva Litvínov. Nekecám, no mé přísahám na holej pupík.
0: Tak to je slušný bizár, protože já si ani nejsem jistý, že ty víš, kdo je to HC Verva Litvínov.
1: Tak přesně v tom je to totálně bizarní. Já samozřejmě vím, co dělají, no a tím spíš jsem jako nepochopila, proč se mě něco takového zdá.
0: Počkej, a co teda konkrétně se ti v tom snu zdálo?
1: No mně se zdálo, že normálně přišla prostě nabídka hrát s nima.
0: Jakože ti někdo zavolal z toho klubu,
1: ano,
0: a řekl ti, ahoj Káťo, nechceš hrát hokej za HC Verva Litvínov?
1: Přesně, ale žádný takový, tak přijď v úterý na trénink, rovnou prostě. Takže v sobotu je zápas a sraz je v jednu, takhle, takovýmhle stylem se mi to zdálo.
0: Až taková seš posila.
1: To se teda. A já jim říkám, tyjo, tak to je pro mě velká čest, tak jasně, já přijdu. A teď jsem to zavesila, říkám, tyva, já neumím bruslit, co tam budu dělat.
0: Tak to je dobrý bizar.
1: No přišla sobota, že jo, tak jsem tam šla v jednu, ještě jsem si říkala, ty blaho, a teď nevím, kde přesně je ten sraz, takže jsem tam lítala kolem toho staďáku. Nemohla jsem to za boha najít, kde je teda ten sraz těch hokejistů, který tam za pár hodin prostě vplujou na ten led. Já musím ale někomu říct prostě, že neumím bruslit, jako.
0: Bylo by to dobře říct předem.
1: Předem, že jo. Pak se tam úplně historicky znemožním. A teď jsem tam viděla, ježiš, moje máma, můj táta, moje první láska. Ty mě všichni přišli tam normálně podpořit.
0: Hezky.
1: Říkám, no tak to bude pruser. Ale víš, co je na tom to nejhorší? Mě vlastně... Když na tím takhle zpět přemýšlím, tak ten největší strach nebyl z toho, že neumím bruslit a že se tam znemožním.
0: Hmm.
1: Ten největší strach byl, víš, z čeho?
0: No to nevím.
1: Že mi, protože já jsem teď na dovolený trošku přibrala, že mi ty jejich dresy nebudou. To byl můj největší strach, prostě, že na mě nebudou mít velikost, chápeš to?
0: A měli.
1: Pak jsem se probudila strach, spocená.

0: Ve čtvrt na čtyři pryč, pondělní hit Radio Nord Music. A taky kapela R.E.M. S vámi odpolední show padla Káťa a Kamil.
1: A teď se přihlásej všichni, co potkali dneska na silnici policajta.
0: A jo.
1: No. A on se nikdo nehlásí, ne?
0: Tady se nikdo nehlásí.
1: Tady teda aspoň ne, tak jestli na druhé straně jo, nevím.
0: My jsme na to úplně zapomněli, člověče. Já no, jsem ale teda úplně. Dneska jela jako prase do Ústí.
1: Ani já jsem nebyl úplně nejvzornější. A až tady, když jsem přišel na vysílání, tak jsem se lek, jo, že je vlastně 3. srpna pondělí a že tenhle týden odstartovala policejní akce Speed.
0: Přesně, posluchači, kamarádi, přátelé, dneska, nebo nejenom dneska, ode dneška opravdu bacha na tu těžkou nohu na plynu. Jezděte podle předpisů, protože policie nejenom na severu Čech se konkrétně na vás může zaměřit.
1: Na druhou stranu nikdo jsme nikoho neviděli, tak má policie asi prodloužený víkend.
2: Dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete.
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který

0: si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Eniak?
2: 10 za měsíc?
1: Spíš 12.
3: 12? Vážně, Zuzko?
1: 7378.
3: Za toho velkýho Eniaka?
1: Za toho velkýho Eniaka. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
3: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
1: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
4: Škoda Eniak. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: při pondělku. Do playlistu Hit Radio North Music. Krásný odpoledne vám všem přepadla. 15 hodin 28 minut.
1: Za náma je víkend, ale nebyl to jen tak obyčejný víkend. Byl to začarovaný víkend. Byl to totiž summer weekend a stálo to za to. Užili jste si to?
0: Ty bláho.
1: Já strašně moc teda.
0: Na plný pecky. Pátek, sobota, neděle. To rádio prostě jelo fakt jako bomby. Volume doprava, všude možně. A fakt to stálo za to.
1: 30 let jsme tady shrnuli během těchto tří dnů ty největší letní pecky, jaký za posledních 30 let kdo složil, tak o tom byl právě pátek, sobota a neděle na Hit Radio North Music. A musím říct, že u nás doma jsme byli styloví, protože my jsme si pustili tenhle ten summer weekend neboli summer party číslo 2 a my jsme si k tomu normálně udělali italský víkend. To znamená, z rádia hrálo Italo Disco. A k tomu manželka upekla fokáču, což je taková ta italská placka. K tomu udělala pesto, aby jsme to měli jako do čeho namáčet. A k tomu dorazili na návštěvu i sousedi a rozlili jsme italský aperol.
0: Aperol, je.
1: A umíš si představit tu atmosféru, kdy si užíváš volno, víkend, pergolu, fokáča, pesto, aperol a do toho hraje Italo Disco.
0: Normálně reklama na šťastný život.
1: Já byl šťastný. Škoda, že to v neděli v 18 hodin skončilo.
0: Jo, to je pravda. A zase pondělí a zase do práce. Tak snad jste si to užili úplně stejně.
1: Děkujeme všem za zprávy, co jste poslali na WhatsApp 377-399-958 a slibujeme, že další speciální víkend tady bude co nevidět.
0: Přesně, ale nezapomínáme na to, že stále ještě léto, takže právě teď posíláme taky další letní pecku. Tady je Calvin Harris a Summer.
1: We fell in love as the leaves turn

0: Léto na pohodu, Ellie Goulding a Close to Me. Posloucháte Hit Radio Nord Music, za chvilku 3:15, takže Padla je tady na svých značkách.
1: A teď už jenom zavřete oči a představujte si léto, volno, nádherný počasí, Hněvín jako jedna z dominant Ústeckého kraje.
0: Ano.
1: A z něj k vám zpívá zlatej slavík Vašek Neubarta.
0: O, tak to je ale...
1: To je vražedná kombinace.
0: To je hezky, ještě při západu sluníčka. No, to je vražedná kombinace.
1: A to si tady nevymýšlíme nějakou kýčovou romantiku. Přátelé, přesně tohle se stane. Skutečně zlatej slavík Vašek Neubarta 13. srpna zaspívá od 17 hodin pod širým nebem na Hněvíně a Hit Radio Nord Music vás tam dostane zadarmo.
0: Přesně tak, protože lístky samozřejmě mizejí ukrutnou rychlostí, tak my vás tam dostaneme úplně zadarmo. Stačí jenom sledovat naše sociální sítě, Facebook, Instagram, Hit Radio, podtržítko Nord Music, protože co nevidět, se tam objeví soutěž o vstupenky na Vaška Neubartu na Hněvíně.
1: Tak si chyťte zlatýho slavíka, chyťte si ptáčka, přátelé. Hit Radio Nord Music vám ho servíruje až pod noc.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: ta pondělní padla na Hit Radio North Music.
1: Tak každý se musíme nějak živit, že jo? Skáti etika, realiťák, takže přátelé, kdybyste měli zájem, je to byt velký 66 metrů čtverečních s ramínkama a bez štěnic.
0: Já jsem teď přemýšlela, kam tím jí říkám, jaký realiťák. To jako, že odložila mikrofon, pověsila ho na hřebík a jezdí realiťák, jo, takhle.
1: Ale my jí to nezazlíváme. Zpívá krásně a jestli ten byt taky stojí za to, proč ne?
0: Proč ne ve finále?
1: Otázka, kdo na něj dneska má, že jo?
0: No jako 66 metrů čtverečních, to už je...
1: No to je pálka. Já to jsem na to koukal, ale napíše cena dohodou.
0: Pane bože, tak takhle se ale ta holka neuživí. Pojďme pokračovat dál. Sunblock, I'll be ready, Hit Radio North Music. Krásné pondělí.

0: hit Red Hotu Californication na Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Zdravím všechny řidiče a dejte pozor na D8, 54. kilometr ve směru od Drážďan na Lovosice. Je tady porouchaný vozidlo. A pozor taky na Lounsku, na výjezdu z Lipčevsi směrem na Koštice. Tady boural autobus s kombajnem, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak bacha na to, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio North Music.
12: 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Kurkártová. Pěkné pondělní odpoledne. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra Andreje Babiše k jednání o navýšení platů pro příští rok. Ministerského předsedu žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už na začátku dubna. S podvodnými e-maily a telefonáty se roztrhl pytel. Momentálně kyberšmejdi posílají podvodné SMS zprávy s údajně nezaplaceným parkováním, pokutou nebo mýtným. Neklikejte na žádný odkaz a nevyplňujte údaje, říká z prevence policejního prezídia Ladislav Beránek.
13: Chatele při nich spoléhají na to, že adresát bude chtít situace rychle vyřešit a nebude věnovat dostatečnou pozornost tomu, co ve skutečnosti potvrzuje. Proto nespěchejte a vždy si dostatečně ověřte oprávněnost daného požadavku. Před zadáním údajů si vždy pečlivě ověřte, zda se nacházíte na oficiálních stránkách poskytovatele vámi zvolené služby.
12: Za podvodnými SMS-kami většinou stojí organizované skupiny ze zahraničí, které rozesílají na telefonní čísla získaná z různých úniků dat. Německá policie dnes zahájila týdenní dopravní akci, při které bude ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a v srpnu. Tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí, například i sousední Sasko a Bavorsko. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Berševou a Červenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec Králové překvapil a vyřadil Bešiktaš Istanbul, zahrál by si v play-off s horším z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas.
14: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
15: 30 až 35 stupňů Celsia a někde možná i o chlup víc. To jsou teploty, kterýma startuje novej týden na severu Čech a počítejte s tím, že tropy budou i dál. Zítra dokonce až 38 stupňů, ale pozor, zítra odpoledne by se to mohlo zkazit a můžou dorazit přehánky nebo bouřky.
10: Hit Radio North Music.
0: No a nám pokračuje další hodina naší pondělní odpolední show. Pavla, s vámi Káťa Haplová.
15: A taky Kamil Bílský. A taky policie, kam se podíváš. Varovali jsme vás, že tenhle týden v České republice odstartovala policie akci Speed a Němci se hned přidají a odstartují svoji dopravní akci Speed Week. Komu tím prospěl? Das ist nicht Spaß.

0: za chvilku 4:45 s vámi pondělní padla na Hit Radio North Music Jay-Z, Alicia Keys. No a z New Yorku se přesouváme zpátky k nám hezky na sever Čech.
1: Krásný odpoledne a k tomu otázka na vás, přátelé. Chcete být konečně šťastný? Jestli jo, tak musíte žít takzvaný ideální den. Ono to možná vypadá neuvěřitelně, nemožně, prostě vymyšleně, ale vědci opravdu spočítali, jak má vypadat ideální den, aby člověk byl konečně šťastný.
0: A tak to mě velice zajímá, prosím tebe.
1: Není to vůbec nic těžkého. Pokud chcete zažít ideální den a tím pádem budete konečně šťastní, musíte 4 hodiny pracovat, 2 hodiny sportovat, 6 hodin strávit s rodinou, což je dohromady 12 hodin, a těch zbylejch 12 hodin jenom a jenom odpočívat.
0: Dobře.
1: 4 hodiny práce, 2 hodiny sport, 6 hodin s rodinou a zbylejch 12 hodin odpočívat.
0: Já to vezmu od konce. 12 hodin odpočinek, to je bomba.
1: Ano, tímhle, to už člověk musí být šťastný.
0: Tímhle si měl začít. To člověk musí být šťastný. To předposlední od konce bylo 6 hodin s rodinou.
1: 6 hodin s rodinou.
0: No tak jako jestli s mojí rodinou, tak mě by trefil šlak.
1: Není to pro tebe ideální. Ne, ale počkej.
0: No.
1: 6 hodin s rodinou nemusí být špatný, třeba je v tom zahrnutý i milování.
0: 6 Víš? Hodin taky není dobrý nápad.
1: No ne, to by ti furt 5 hodin 58 minut zbývalo.
0: Ty jsi zvíře, ježišmarja, ty mě zabiješ.
1: No, zkuste to. A dejte vědět, jestli jste konečně šťastní.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy, nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zlá.

0: Markem Ztraceným po našem boku by se nám opravdu šlo líp. Oboj si mé boty, pondělní padla na Hit Radio North Music.
1: Krásná metafora. Vyzkoušej si život Marka Ztraceného. Chtěli byste být Marek Ztracený a mít v pátek ten nej koncert v historii na Letný?
0: To byla to těžká otázka.
1: Myslím, že je pondělí.
0: Jasně.
1: A za 4 dny je to tady. Chtěla by si být Marek Ztracený a být ta největší hvězda v republice, anebo už teď by si umřela nervama, že to celý zkazíš a že to bude na prd.
0: Já bych chtěla být Marek Ztracený tak zhruba ve večerních hodinách v pátek 7. srpna. To bych strašně chtěla být, to jo, ale...
1: To už je after party.
0: Tak. To už mám všechno za sebou, vím, že jsem to zvládla, je to super, ale takhle ty 4 dny já bych asi fakt umřela nervama.
1: Jak to zvládne Marek Ztracený, se samozřejmě dozvíme až v pátek na Letný, ale přátelé, tenhle týden patří v tom českým hudebním rybníčku jednoznačně Markovi.
0: Rozhodně, protože tenhle pátek ho čeká, nebo nejenom jeho, nás všechny čeká největší koncert v historii a to je prostě Letná v pátek 7. srpna.
1: To tady ještě nebylo. Takováhle velikost, takováhle show, tolik lidí na jednom místě. Hit Radio North Music je hrdý mediální partner téhle akce a právě proto budeme s Markem na Letný taky. Takže jestli nemáte šanci dostat se tam osobně, zůstaňte s Hit Radio North Music, protože my vám v pátek každou hodinu budeme servírovat to nejaktuálnější právě z Letný.
0: Pro ty, který se třeba nedostanou, ale vy máte pořád ještě šanci se tam dostat a to na našem Instagramu Hit Radio podtržítko North Music, kde právě teď soutěžíme o další várku vstupenek na páteční Letnou.
1: Pozor, vymysleli jsme i letní speciálku pro vás, co si užíváte léto, dovču, volno a couráte se venku, tak už tuhle středu můžete o lístky Marka Ztraceného doslova a do písmene zakopnout tady u nás na severu Čech.
0: Víc vám neprozradíme.
1: My nemůžem
0: ani napovídat.
1: Ale když s náma zůstanete, brzy se to dozvíte.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz. Už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Tak jsme řízli do těch kytar, při pondělním odpolední, kapela Linkin Park, The Emptiness Machine a s vámi v půl pátý odpolední show padla.
1: Máme pro vás jednu novinku a jednu stařenku, přátelé. Ta novinka znamená, že dneska večer nás čeká poprvé v měsíci srpnu Hit Radio Classic.
0: To je pravda.
1: A ta stařenka srpen nesrpen, zase si budeme hrát ty největší pecky z let 80., 90. a milénia.
0: To jsou prostě ty naše oblíbené dekády, takže i dneska večer oprášíme kazety, oprášíme CDčka a budeme si hrát třeba po pondělní rychtě to nejlepší, co můžeme.
1: Tak schválně, co můžete od 18 hodin slyšet na Hit Radio Not Music?
0: Tímhle tanečním krokem se dostanete v pondělí z práce, hezky na vrátnici.
1: A domů.
0: A domů. Tam se odpíchnete a v autě. No, teď už je na vás, jaký to máte auto, že jo? Modří vědí.
1: To ještě jezdí, jo?
0: Ale viděla jsem pár.
1: To byl ale nějaký retro víkend a autosras, ne? Každopádně o tom jsou právě ty vzpomínky, o tom jsou ty pocity, o tom je Hit Radio Classic, neboli od 18 hodin na Hit Radio Not Music starý dobrý pecky, který jsme milovali.
0: Tak si to užijte.
2: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.

0: Takový letní zahoukání.
1: Takový, a přesně.
0: Víš, takový, jako, že se otočíš, do to na mě houká. A může z toho být letní láska.
1: Tak.
0: Tak přesně takovouhle atmosféru vám servíruje odpolední show Padla na Hit Radio Nerd Music v pondělí ve 3:45. Krásný den.
1: Taková ta letní láska, krásný letní vlahý večer, randíčko, co třeba takhle na lodičkách.
0: Na lodičkách.
1: Na lodičkách.
0: Máš tip?
1: Mám tip, skvělý tip, protože nám v Teplicích na Zámecký zahradě zrenovovali, zrekonstruovali molo. Máme ho tam teď opravdu krásný, to molo. Nový lodičky a já jsem to tam hned byla v sobotu prubnout. Sice bylo trošku pod mrakem, takže to nebyla taková romantika, na kterou jsem sázela, ale i tak to bylo strašně super.
0: A byla jsi tam sama nebo s někým?
1: Ne, tak romantický, že jo, s kámoškou. Ne, byla jsem tam s přítelem, který mi prosím tě celou tu plavbu na té lodičce zpíval. Teď si nemůžu vzpomenout na tu písničku, ale od té doby jsem ji nemohla vyndat z hlavy. Člověče, z čelých medvídků, jak tam pluje ta žížela, jak hodně pršelo, víš? A tu písničku zpívala Aťka Janoušková. Do prči,
0: čelí
1: teď se
0: medvíci,
1: nemůžu.
0: Hodně pršelo,
1: a žížela tam jela na tom listu.
0: Uf, teď se mi kouří z hlavy a vůbec nevím.
1: A teď si nespomenu, no bylo to, až na tenhle zážitek pěvecký, to bylo fakt romantický, takže doporučuju.
0: Takže doporučuješ lodičku s přítelem. Ano. Udělali jste se?
1: Kdybych neznala tenhle vodácký žargon, neudělali.
0: No takže to dobře dopadlo.
1: Ani jeden.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter-ry.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: 16 hodin 51 minut, pondělní padla na Hit Radio North Music, taky Rehab a In My Head.
1: Tak nám asi zavřou politika, přátelé. Teda takhle, oni se zavírají každou chvilku, takže nic zvláštního, ale ministra, to už je kapacita.
0: Pánečku, jakého pak? A kdy se
1: Bitcoinová kauza a bývalý ministr Blažek, tohle když si sečtete, tak je z toho 6 let natvrdo.
0: Wow.
1: Jestli to projde soudem, anebo ne, podrobnosti ve zprávách už za chvilku, teď divokej byl a znamení.

0: Lady Gaga nás na Hit Radio Nord Music doprovodila do 17. hodiny. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, hezký odpoledne všem řidičům. Stále dejte pozor na Lounsku, na výjezdu z Lipčevsi směrem na Koštice, tady boural autobus s kombajnem, na místě blokovaný jeden jízdní pruh. A pozor dejte taky na D8, 54. kilometr s cestou z Drážďan na Lovosice u Liťáku. Tady překáží porouchaný vozidlo, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Tohle je ten Elrock, co dostal Autoroku.
5: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
4: Tak to bude drahota.
5: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
4: Za Autoroku? Jako fakt?
5: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
6: Škoda Elrock. Autoroku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
9: Je 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě skoro miliardy korun rezortu spravedlnosti. Pro ex-ministra Blažka žalobkyně navrhuje 6,5 roku. Pro již dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského pak 20 let. V Česku pokračuje vlna veder. Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu před vysokými teplotami a rozšířil ji o další oblasti. Vysoký stupeň platí prakticky na celém území republiky, s výjimkou západu a jihozápadu země. Na jižní Moravě je pak výstraha s extrémním stupněm nebezpečí. Druhý srpnový víkend bude na břehu Hlučínského jezera patřit dobrému jídlu, pivu a skvělé zábavě. Už tento pátek v 16 hodin začnou tradiční pivní slavnosti s nabídkou pivních speciálů a hudebním programem. V sobotu dopoledne pak na ně naváže oblíbený Gulášfest. Tady je starostka Hlučína Petra Tesková.
10: Pivní slavnosti a Gulášfest patří k akcím, na které se každoročně těší spousta lidí. Jsem ráda, že se opět setkáme u Hlučínského jezera, kde si každý najde to své dobré jídlo, skvělou hudbu, zábavu pro děti i příjemnou atmosféru. Srdečně vás všechny zvu k nám do Hlučína.
9: Dodám, že vstup na obě akce u Hlučínského jezera bude zdarma. Zápasem proti Američanům dnes vstoupí hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Pondělní i úterní duel začnou v 9 večer našeho času. Středeční souboj se Severany pak o 2 hodiny později.
11: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
12: Na startu nového týdne se nám teplota na severu Čech pohybovala kolem 35 stupňů Celsia a zítra ještě přitopíme. Zítra by to mohla být až 38, přátelé, ale pozor, zítra odpoledne můžou taky dorazit přehánky a nebo bouřky, tak ať vás to někde nechytne.
7: Hit Radio Nord Music.
0: 3 minutky po pátý, pondělní padla. Jo, Káťa Haplová, Kamil Bílský, my vám přejeme krásný odpoledne a jdeme do poslední naší cílový rovinky, do poslední hodinky.
12: A i ta bude stát za to. Máme pro vás totiž fantastickou letní akci, na který rozvlníme boky, zabékáme, pojíme a popijeme a ještě nám tam pohlídají děti.
0: Bomba.

0: Alex Warren Ordinary, tak tenhle hit nesmí chybět našem odpoledním playlistu Hit Radio Nord Music. 10 minut po pátý, pondělní padla. Ha.
1: Tak si představte, že už si normálně můžeme vybrat, jestli se nám narodí kluk anebo holčička. To je neuvěřitelný, kam se ten svět řídí.
0: Jako vybrat myslíš?
1: Ovlivnit.
0: Ovlivnit.
1: Ano.
0: Jako už při tom příjemným...
1: Ne? Jako jestli znáš i takovou fintu, jsem s ní, ale já mluvím o ovlivnění jídelníčkem.
0: Aha.
1: Dělal se totiž výzkum, na základě kterého se zjistilo, co má jíst mamina, aby se jí narodil kluk, anebo co má jíst mamina, aby se jí narodila holčička.
0: A jako doneslo se těm vědcům to, že to pohlaví přece jenom určuje tatínek a ne mamina, jo?
1: Hele... Člověče, ten výzkum prej nelže, tak jako aha, úplně bych se s nima nehádal.
0: Takže když bude chtít mamina třeba kluka?
1: Když bude chtít mamina kluka, má jíst banány a hovězí maso.
0: Jako dohromady. To asi.
1: Můžeš postupně. A nebo každý den něco jiného. Ale měla bys mít ve svém jídelníčku banány a hovězí maso. Pak to bude kluk.
0: Mm-hmm.
1: A kdyby si chtěla, aby se ti narodila holčička, tak pak musíš jíst mléčný výrobky a pít brusinkovej džus.
0: Aha.
1: Zvláštní, vy.
0: To je zajímavé.
1: Zvláštní. Hmm. Lámali si s tím hlavu neuvěřitelně, ale nakonec na to přišli.
0: A to jako takhle někdo zkoušel a... Byli výzkumy.
1: Jak to zkoumali, člověče, nevím. Jenom si říkám, škoda, že tak pozdě. Já už nic neplánuju. Kdybych věděl, že se to dá ovlivnit.
0: To
1: tak
0: pravda,
1: přátelé, věřte, nevěřte, je to na vás. Chcete kluka, jeste banány a hovězí maso. Chcete holku, pijte mléčné výrobky a brusinkový džus.
0: Vzhledem k tomu, že ty máš dvě dcery,
1: no,
0: tak Jaruška to měla celkem jasný.
1: Tam měla ten jídelníček hodně monotónní. Každopádně asi... Fér by bylo dodat, že tento výzkum sponzorovali výrobci hovězího masa a brusinkového džusu.

0: Same to sleep. Pondělní padla na Hitradu Nord Music a náš krásný, nejlepší, oblíbenější čas. 17 hodin, 17 minut a 17 vteřin.
1: Takže remíza.
0: Takže je to remíza.
1: To je dobře, aspoň se nebudou hádat. Nikdo nevyhrál, nikdo neprohrál a tak se můžeme chytnout za ramena, přátelé, a jít si užívat promítání do letního kina v Ústí nad Labem, který se vrací po 13 letech. Wow.
0: Dlouhých 13 let, kdy jsme do ústeckého letňáku chodili maximálně tak za muzikou.
1: Ano.
0: Když už teda v tom nejlepším případě, nebo taky venčit pejska.
1: Taky. A při tom venčení jsem tam viděl i občas lidi přespávat, takže jako
0: taky
1: to letní kino sloužilo vlastně ke všemu, jenom ne k promítání.
0: Přesně, jenom ne k tomu promítání. Takže po dlouhých 13 letech, kdy nastane ten den D?
1: Den D je, přátelé, pozítří 5. srpna. 5. srpna se to spustí, to znamená ve středu, a jede to. Hoří má panenko, tiché místo, Asteroid City, mimořádná událost v Brugách, Princezna stokrát jinak, no prostě jeden film za druhým, přátelé. Promítá se od srpna až do poloviny září.
0: No tak konečně, na to se těšíme. Letní kino v Ústí nad Labem ožívá.
1: Takže romantika, jako další letní tip od Hitradia Nord Music.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradiu.
3: Ahoj Richarde, vítám tě u nás v éteru.
4: Ahoj, přeju všem krásný den.
3: Tak ale vidím, že ty máš dneska dobrou náladu. Nepřinesl si sebou, kromě dobré nálady, nějaký nápady, co podniknout ve volném čase?
4: Jo. Mám něco, co nečeká.
3: Tak ale šup sem s tím, povídej, jsem napnutý jak šandy.
4: Mám takovou neúplně podpultovku, spíš zapomenutý klenot. Já jsem totiž teď objevil balt a chci ho dneska jako hodně vychválit.
3: Takže, jestli se nepletu, jsme v Polsku, že?
4: Jo, a to jsem nevěděl, to je naše nejbližší moře. My jsme tam byli autem z Prahy za 6 hodin. Úplně zázrak. A jsou tam normálně takový ty dlouhý písečný pláže, jak v Itálii, a vyrostlo tam strašně moc vymazlených nových rezortů, kde za málo peněz máš jako hodně muziky.
3: No nekecej, ale tak to zní jako velmi lákavě.
4: No já koukám jak vyvoraná myš, jako fakt se mi tam líbilo. Tak můžete na Slevomatu mrknout na tohle, je to zase změna.
3: A jak koukám, otevřel jsem si tady mapu a ono je to opravdu kousek,
4: ten. No a máš plnohodnotnou koupačku, jako pěkný to bylo. Takový nový Chorvatsko, akorát s tím, že ta úroveň ubytování je tam jako jinde. A těch nabídek na Dovču u Baltu je teď na Slevomatu fakt hodně, takže doporučuji, kde můžu. Vyrazte.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradiu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Za chvilku půl šestý je s vámi Padla.
1: Přátelé, je to tady. Slibovali jsme fantastickou letní akci, kde se pobaví celá rodina a kde vám ještě pohlídají děti. Tak tady máte Legendy v Třebívlicích.
0: Tenhle projekt Legendy v Třebívlicích pokračuje dalším koncertem a tentokrát nás čeká Summer Mambo Festival.
1: Festival je to slovo, to znamená nejenom koncert, ale doslova a do písmene celoodpolední festivalová zábava, 8 hodin zábavy a k tomu dvě hudební legendy.
0: Loubega a Stacey. Loubega, tak to je samozřejmě hudební ikona, která roztančila svět díky svýmu hitu, který všichni moc dobře známe.
1: Mambo number 5.
0: No a nejenom Loubega, ale taky Stacey, hlas další legendární skupiny 24/7. Tak tahle dvojice, kamarádi, tak ta s váma bude hodně dlouho.
1: No ale to není všechno, my slibovali 8 hodin zábavy, takže přátelé, těšte se třeba i na comedy show s Petrem Švancarou, Mambo Latino show s Vláďou Hronem, bude i hudební rodinný kvíz, taky family Mambo party s pravejma Mambo tanečníkama, jak pro ty velký, tak pro ty malý.
0: Přesně, a zapomínáme taky na 90-ky s 90-kovou show, protože moderátorem bude Luděk Zelenka, DJ Martin Hrdinka, to je další skládačka tady do těch poclíků.
1: A co se mi líbí nejvíc, že organizátoři téhle akce mysleli opravdu na všechno, takže když se sebere celá rodina, žádný problém, bavit se budou jak ty starší, tak ty mladší, protože je normálně připravená rodina, pikniková zóna a dětský svět. Tam budou fakt profi animátoři, kteří s váma budou blbnout, teda hlavně s vašima dětma, budou tam atrakce, soutěže, bublinová show, dokonce výprava malých legend. A co je to nejdůležitější, až se pak budete chtít bavit večer na ty hlavní hvězdy, tak oni vám tam ty děti i pohlídají.
0: To je prostě bomba, jako pohlídat, zabavit a vlastně baví se celá rodina. K tomu si vemte výborný jídlo, lahodný víno, fotokoutek, prostě tohle bude sakum prásk nezapomenutelný letní zážitek.
1: Takže přátelé, jestli jsme vás právě teď nalákali, tak si zapište do diářů, že Summer Mambo Festival se koná 15. srpna od 14 až do 22 hodin ve vinařství Johan V. v Třebívlicích.
0: Přesně tak. Vstupenky na webu legendyvtřebívlicích.cz, kde můžete vybírat ze 3 takových standardních jakoby cenových relací, ať už je to klasická vstupenka, nebo taky rodina, 2 dospělí, 2 děti, anebo za mě teda asi ta nejlepší a to je prostě party vstupenka, to jsou 4 kamarádi, takže taková opravdu parta party vstupenka.
1: To je sen zažít takovouhle úžasnou letní akci v roce 2026 a my vám ho teď servírujeme a podnos, takže pojďte do toho s náma, pojďte se bavit, doufáme, že se tam se všema uvidíme a kdybyste chtěli i ušetřit, tak to můžete příští týden risknout, protože my budeme na Hit Radio North Music o Summer Mambo Festival soutěžit.
0: Pro všechny vás Mambo pařme. Takže příští týden povinně poslouchat odpolední show Padla na Hit Radio North Music.
2: Retro hity vám přináší koncertní série Legendy v Třebívlicích. 15. srpna Loubega a Stacey. Summer Mambo Festival.

0: 6, tak i ty poslední opozdílci budou mít za chvilku padla. S vámi pondělní odpolední show Hit Radio Nord Music. Hezké odpoledne.
1: Tak jestli dobře počítám, tak za 4 dny a 1 hodinu začne zpívat na Letný Martina Pártlová.
0: Předskokanka.
1: Ano, je to tak. Za 4 dny je tady totiž ten nej koncert, jaký jsme kdy v Česku zažili s Markem Ztraceným. A právě jako předskokanka tam vystoupí od 6:45 Martina Pártlová.
0: Tak to bude hezký, to bude velkolepý. Martina Pártlová, to je vždycky záruka nejenom dobrý muziky, ale zároveň i legrace.
1: Přesně
0: tak. Mám strašně ráda.
1: To je energie, to je mašina. Jo. Prostě to je takzvaný warm-up. Tato tam rozžhaví, rozjede, naladí. No a v 8 hodin pak vystoupí Marek Ztracený a zažijeme něco, co tu prostě ještě nikdy nebylo.
0: Ztracená Letná, to je historicky největší koncert, u kterého můžete být vy, u kterého budeme my, jakožto Hit Radio Nord Music, hrdý mediální partner. No a my vás vezmeme sebou.
1: No je. A dokonce tenhle týden ještě jako last minute nabízíme poslední vstupenky. Tak poslouchejte a sledujte i Hit Radio Nord Music na sociálních sítích.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 4 dny.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
10: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
9: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
10: Ty máš elektromobil?
9: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
10: Sousede, kde přesně?
11: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
12: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Don't Worry, pondělní hit Radio North Music, 17 hodin a 51 minut. To znamená, že padla má padla.
1: Yeah.
0: Pondělní, to se vždycky hodí.
1: Tak jsme na tom stejně jako vy. Doufáme, že i vy už si užíváte volníčko. V tomhle vedru jsou akorát dva způsoby. Buď jste aktuálně ponořený až po krk ve vodě, anebo jste naopak zabedněný doma, abyste nepustili do bytu ani tropu.
0: Ani co?
1: Tropu. To je jednotný číslo od tropy.
0: Ale jak je to vlastně u vás doma? Za mě jsme vždycky jako úplně totálně zalígrovaný.
1: U nás půl na půl.
0: Zataženo.
1: Kdo nemá rád vedro, je zalígrovaný a komu to nevadí, je ponořený v bazénu.
0: Jo, tak aspoň, že vás je tam tolik, že si to můžete jako rozdělit.
1: Právě, a já to jdu zkontrolovat.
0: Tak, přesně, kontrola musí být. No a my se uslyšíme zase zítra v 15 hodin.
1: Tak, ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech přeju pohodové odpoledne všem řidičům. Dejte stále pozor na Lounsku na výjezdu z Lipčevsi směrem na Koštice. Boural tady autobus s kombajnem, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak s tím počítejte a opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města proto nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít čas v přírodě, navštívit památky nebo si zasportovat. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismüller.
6: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
5: Lidé se vyrážejí také skladit do tuzemských jeskyně nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra k jednání o navýšení platů pro příští rok. Andreje Babiše žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už začátkem dubna. Tisíce lidí se v Dublinu účastní veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem. Mnoho truchlících vyprávilo příběhy o setkání s ním. Popisují ho jako jednoho z největších irských hudebníků všech dob. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Hokejisté Kladna dnes zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na let s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. Jeho role zatím zůstává otázkou.
7: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
5: V noci většinou jasno, polojasno, teploty klesnou na 22 až 17 stupňů, v údolích bude kolem 14. Zítra opět horko, zejména v Čechách později možnost bouřky nebo přehánky, jinak jasno, polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, během dne mírný jižní vítr na Moravě přechodně zesílí.
0: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, Hit Radio Klasik je tu a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, i dneska to bude nabitý. Belinda Carlisle, Elton John, Jimmy Somerville a teď už Britney Spears.

Daniel Kingston na Jimmy Somerville v éteru Hitrádia. Krásný večer. 6 minut po 18. Ten víkend byl super, co? No, jste rádi, že jsou zpátky tropy? Takhle, dneska padl, prosím vás, další rekord. Neuvěřitelný, my jsme teď tak rekordní, to je skvělý. Ten původní rekord, což si možná vybavíte, byl 39,7 stupně, jo. A na Jižní Moravě to teď, jakoby, nebo na Moravě to teď ještě posunuli a je to 39,9. Moc hezký, moc hezký. Posíláme sílu na Moravu a trošku ochlazení, nevím, jak vám ho předat, ale držte se, prosím vás, neroztečte se. Jo, vlažná sprcha, vlažný pití, jo, víc toho nemám. Naskočit do bazénu ideálně, pokud máte, no, anebo zajít k sousedům na klimatizaci.

0: Trocha motivace na pondělní večer. Belinda Carlisle za námi na Hit Radio. No a samozřejmě Hit Radio Classic, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Prostě songy do každého počasí, což se nám rozhodně hodí, zvlášť v těhle vedrech. A i za chvilku nás čekají jakoby dost legendární věci, jo. Elvis, v pohodě, jo, taky Anaka, jo, taky v pohodě, tohle taky určitě znáte. Takhle, to nejde neznat, jo. Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners už za chvilku do vašich uší.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skvělý, co? Elvis, A Little Less Conversation v éteru Hit Rádia. A otázka, chodíte rádi nakupovat? Takhle, teď možná jo, nebo minimálně doporučuju, já jsem třeba dneska takhle šla do drogerie, jo. A já jsem tam jako fakt něco potřebovala, ale motivace byla i lehce postraní, protože jsem tam přišla a tam mají klimatizaci, mají tam několik asi těch jednotek, nevím, každopádně je tam fakt příjemně. A já jsem zjistila pak najednou, že už asi 10 minut stojím na jednom jediném místě a čtu si normálně jako popisky na krabičkách. Moc nevím, co to bylo, vím, že to bylo něco proti komárům, ale jinak netuším. A stála jsem tam jenom proto, že jsem stála přímo pod tou klimatizací. Jo, teď stojíte a jde na vás ten chladňoučkej vzduch a vy se tak najednou jako vypnete a jste vlastně jenom rádi, že existujete. Tak možná nic nutně nepotřebujete, ale hele, podívat se do krámu, co mají novýho, jestli mají nějaký pěkný slevy, ochladit se, jo, za to stojí fakt, doporučuju, výborný marketingový tah mít v krámě klimatizaci. No, my zase máme ty nejlepší hity a to je taky skvělý. Za chvilku Albáňo a Romina Power a teď Alanis Morissette.

0: To už je klasika. Felicita Albánu a Romina Power v éteru Hit Rádia. Jo, my tady po večerech takhle spolu brouzdáme v té historii. Je to skvělý, je to skvělý. Dáváme si hity, který dobře známe, jo, protože prostě mě máme v hlavě někde schovaný. Za chvilku třeba Madonna a Vogue. Jo, taky Buty a Nad stádem koní. To už jsou prostě jasný klasiky. Znáte je. Na tohle jste možná ale malinko zapomněli. Alisa s Etik, I am, I feel. I to si dáme už za chvilku, tak buďte s námi a hezký večer.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Lisa Stansfield, All Around the World, posloucháte Hit Radio. A už jste ho měli dneska? Ne, počkejte, to není legrace. Dneska slaví, řekla bych, jedna z nejlepších věcí, co si v létě můžete dát. Jo, no, pomíjím nanuky. Jo, každopádně, co se týče toho přírodního světa, dneska je den vodního melounu. A jako, hele, ať už ho máte rádi na měsíčky, jo, nebo na kostičky, nebo si do něj přidáváte nějaký podpůrný látky, to už je na vás. Ale prostě vodní meloun je jedna naprosto fantastická, dokonalá věc. Navíc je v něm spousta vody, takže vás jako hydratuje, jo, a tak dále. Samozřejmě někdy může být těžký poznat, jestli je zralý. Existuje na to už dneska spousta typů, že jo, jak takový ty skvrny a tak. Pak jsou lidi, kteří prostě přijdou, plesknou meloun a vědí, což je fantastický a vypadá to v obchodech vždycky, no nic, jako ze specifických filmů. Každopádně ano, dnes je den vodního melounu. Pokud na něj máte chuť, běžte pro něj teď. Věřte mi, bude vám naprosto fantasticky, až ho celý zvládujete. A já k tomu posílám další skvělý hity. Za chvilku A1, Caught in the Middle a teď to Unlimited Jump for Joy.

0: Caught in the Middle, posloucháte Hit Radio, hezký večer. 19.19, něco si přejte? Doufám, že máte splněno. Ano, i tohle za vás řešíme, jo, abyste to stíhali, tyhle chvilky štěstí, který si můžete dopřát. No a taky si dáváme ty nejlepší hity, protože ty prostě potřebujeme, jo. Je to mnohokrát vědecky prokázaný, hudba zlepšuje náladu. A ještě, když to má trošku tu dávku nostalgie, jo, to je podle mě mnohonásobně vyšší ta hodnota. Takže za chvilku třeba tohle. Voyage, voyage. Desireless, taky Bryan Adams nebo Petr Hapka. Dobrý, ne?
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Smart Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť.

Krásná věc, Petr Habka a Lucie Bílá, dívám se, dívám v éteru Hit Rádia. No a pozor na ty recidivisty, to je strašný normálně. Policisté na Budějovicku měli opět plné ruce práce. Opět chytali jednoho takového útěkáře, jo. Normálně, on teda je docela, má tvrdou skořápu tenhle chlapec, jo. Každopádně na útěku teď urazil asi 5 kilometrů. Ano, je to želva, jmenuje se Leo a opět zdrhnul z výběhu. On to teda neudělal poprvé, prosím vás, to je opravdu desetiletý samec, který těm majitelům utíká pravidelně. Já si nemyslím, že by se měl doma špatně. Jo, prostě je to dobrodruh. Naštěstí je to teda želva, takže ačkoliv na želbu běhá celkem dobře a rychle, tak ho našli. Jo, normálně na hlavní silnici ho našli, jak si to šine prostředkem pruhu, velmi bezpečné, jo, to nedělejte, prosím vás. Děti, nechovejte se jako tahle želva, prosím vás. No, tak takhle gratulujeme pánům policistům, že ho dohonili. Jakoby, myslím, že to musel být pořádný trénink. Každopádně, jestli máte doma takovýhohle útěkáře, tak aspoň víte, že v tom nejste sami. Pokud byste chtěli zvířátko, bojíte se právě, že vám uteče, to tak želva je za mě vlastně nejlepší varianta, protože uteče, ale ne moc daleko. Doufejme. Další hity právě teď. Life is too short.

0: Strangles dohrávají v éteru Hitrádia. Krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A věřím, že zvlášť takhle při pondělku to prostě bodne. Jo, na chvilku tu hlavu vyčistit, na chvilku se jenom zastavit. U některých těch songů prostě to pomáhá. Jo, proto třeba už za chvilku Enya. Ta tohle umí fantasticky. Čekají nás taky Buggles. No a čekají nás taky Goo Goo Dolls. Give a little bit, už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu?
2: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokycáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Krásný večer, 8 hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Jay-Z a Beyoncé. You ready, B? Let's go get 'em.

skvělá věc. Travel to Romantis, Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. A co dnešek? Pondělí. Pondělky jsou těžký. Jo, to je jasný, ale třeba jste měli hezký den. Jako takhle. Vědci teď spočítali, jak by měl vypadat ten dokonalý den. Jo, a ideálně bychom ho měli mít asi vždycky, jo. Každopádně, práce maximálně 4 hodiny. Nevím, co na to řekne váš šéf, zkuste se zeptat. No a zbytek by měla být zábava, jo. Což mně se třeba docela líbí, otázka, jak moc je to praktický, ale jinak jo, 4 hodiny denně pracovat, 6 hodin věnovat rodině a partnerovi, tam se to dá asi nějak, že jo, podělit, 2 hodinky si zasportovat, co teda každý den nevím, 2 hodiny sportovat, možná, když by to bylo třeba něco příjemného, u čeho se dá ležet, nevím, jestli je takovej sport, no a potom odpočívat. Hele, to je podle mě fakt jako super. Můžete se zkusit domluvit se šéfem, že to třeba nějaký den jenom tak jako vyzkoušíte, jo. Blbý je, že by se vám to líbilo a on vám to příště už nedovolí. Tak to možná radši snad ani neriskujte. Radši si poslechněte Guns N' Roses.

Like a Melody, to jsou Alphaville na Hit Radio. Krásný večer všem. Pondělí, 3. srpna, utíká to, co? Hele, dvakrát mrknem a je tu září. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. No ale když budeme spolu, tak si to aspoň užijeme. A bude to hezký, jo, protože minimálně máme ty úplně nejlepší songy, jo. Captain Jack, Alice Springs, taky tohle. Taky vás to vždycky dojme. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, už za chvilku do vašich uší.

Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás.

Radek prostě rozjede každou party, klidně i takhle při pondělku. Posloucháte Hit Radio. Možná pro vás mám nový business model, jo, novou práci, nebo jako takhle. Je to tip. Možná to nedělejte, můžete z toho mít problémy, ale je to zajímavý, protože jeden Ital se teď rozhodl přivydělat si poměrně kuriózním způsobem. On totiž postavil falešný archeologický naleziště s pozůstatkem pěkně antického amfiteátru, jo, a jako na jednu stranu klobouk dolů, pač samozřejmě celý to jako vybudovat taky nebylo úplně jednoduchý. No a on od turistů, který většinou moc nevědějí, že jo, pojďme si sami na sebe podívat, když někam jedeme, tak od nich takhle během let vybíral vstupný ve výši 40 euro, což je skoro tisícovka. No a v podstatě se díky tomuhle týhle atrakci dostal až do jednoho turistického průvodce, což už je teda samozřejmě průšvih, že jo. Ale 10 let mu to procházelo. No, teď teda skončil ve vězení, jo, logicky. Tak možná ten závěr není úplně motivační, takže možná to neskoušejte, ale schválně zalovte v paměti. Třeba jste se tam byli? Taky podívat. Tak kdybyste si připadali hloupě, nemusíte. Neletělo mu spoustu lidí, Dido právě teď.

0: Rick Springfield a jeho Jessie's Girl posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem. Jak jsem dodala všem, to je samozřejmost. Vám všem přeju krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pondělí. Věřím, že takhle večer už to jde. Tak to zvládněte a slyšíme se opět zítra v 18 hodin u Hit Radia Classic. To znamená toho nejlepšího z 80, 90 a taky milénia. Už za chvilku One Tea and Cool Tea, taky Lucie nebo Los Lobos. Mějte se hezky, ahoj.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.